0: jablku a ovoce. Připlácíme si naproti tomu zabydlení, protože nájemné nám meziročně vzrostlo téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
1: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V sobotu 11. července čekáme plno slunce, i pár mraků a teploty do 29 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na moravském jihu, na Pálavě i Slovácku.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Obyvatelé Vsetína a Horní Jasenky severně od Vsetína potkají v Beskydech medvěda. Měli by se vyhýbat některým turistickým trasám. V České republice jsou stále oblíbenější takzvané offline tábory, bez mobilu a internetu. A řeka Bílina na Chomutovsku se vrací na zem. Léta tekla v potrubí kvůli severočeským hnědouhelným dolům. Teď podrobnosti s Láďou Jakubem. Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilům a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
1: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeských továren, ale i tím, že tekla podzemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2020. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota s nedělí budou slunečné, pár mraků a pár kapek na horách, ve Slezsku a na severní Moravě nebo v severovýchodních Čechách. Teploty do 29 stupňů Celsia. Nejvíc bude na moravském jihu a východě, kde stále platí varování před vznikem požárů.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tropy se vrátily, na moravském jihu platí výstraha před požáry. Letní dětské tábory, hlavně ty příměstské, nabízejí poslední volná místa, především na srpen. A do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Ladě Jakupa, další informace právě teď.
2: Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle odborné komise některým pacientům implantovány defibrilátory bez splnění všech kritérií. Implantacemi se tak začala zabývat i policie. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požáru. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, jak říká za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požáru. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
2: Varování meteorologů platí až do odvolání. Letní dětské tábory jsou většinou už obsazené, ale poslední volná místa se ještě najdou. Stále oblíbenější jsou ty příměstské, tedy ty, kdy děti přespávají doma a do táborů dochází, jako do školy. Potvrdil nám to i předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
4: Oni ty trendy jsou v podstatě setrvalé. My máme více k polovinu táborů, které probíhají na zelené louce, to znamená, je tam přes rok tam třeba není žádné vybavení. Ten tábor si staví. Představíte si to třeba tak, jak knížek Jaroslava Foglara, kdy děti přijedou, postaví si stany, musí si sami uvařit. A potom máme tábory, které už jsou vybavené více, jako třeba v nějakých areálech, už je tam pevná budova, je tam nějaké vybavení, třeba bazén, jsou tam nějaké třeba společenské místnosti, je tam třeba profesionální kuchyně.
2: Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% z květnových víc než 2%. Data zveřejnil Český statistický úřad. Jak Frekvenci 1 řekl hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek, za snížením stojí hlavně levnější potraviny.
5: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Cítíme si naproti tomu zabydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad 2% a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
2: Teď zamíříme na jih Evropy. Radnice v severoitalském Miláně tento týden vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů v nejteplejších dnech. Nařízení, které má podle města víc ochránit zdraví pracovníků, vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě hlavně většina kurýrů. Do domů v Číně se dostaly stovky hadů. Povodňová voda, kterou na jih Číny vyvolal tajfun, přinesla do jednoho z tamních měst asi 900 mnohdy jedovatých hadů. Plazy proplouvajících kolem nábytku v zatopených domech teď odchytávají lovci a vypouštějí je zpátky do volné přírody.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V sobotu 11. července čekáme plno slunce, i pár mraků a teploty do 29 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na moravském jihu, na Pálavě i Slovácku.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Obyvatelé Vsetína a Horní Jasenky severně od Vsetína potkají v Beskydech medvěda. Měli by se vyhýbat některým turistickým trasám. V České republice jsou stále oblíbenější takzvané offline tábory, bez mobilu a internetu. A řeka Bílina na Chomutovsku se vrací na zem. Léta tekla v potrubí kvůli severočeským hnědouhelným dolům. Teď podrobnosti s Láďou Jakubem. Obuvnickou firmu Vasky ve Zlíně, v jejímž skladu začal ve čtvrtek rozsáhlý požár výškové budovy v centru krajského města, čeká navýšení výrobních kapacit. Bude také hledat nové prostory pro logistiku i zákaznickou podporu a postupně doplňovat zásoby v prodejnách. Ve skladu firmy Vasky v bývalém baťovském průmyslovém areálu bylo zhruba 75 tisíc párů obuvy, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Jde o jediný centrální sklad firmy Vasky. Jediné boty, které firmě zbyly, jsou v prodejnách. Požár se dotýká ale vlastně i celého města.
2: Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech. Zřejmě až do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a plynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí 34. budovy. Současně se také provoz omezuje, hlavně v ulici Hlavníčkovo nábřeží, kde hasiči zajišťují odběr vody potřebné pro hasicí práce. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
1: Ještě doplním, že zlínskou budovu po rozsáhlém požáru nebude možné zachránit, uvedl to primátor Zlína. A ve Zlínském kraji ještě zůstaneme. Další medvěd řádí v Beskydech. Tentokrát před ním varují na Vsetínsku. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý v blízkosti červené turistické trasy. Pozor od vrchu Klášteřiska ve směru na Dušnou, tedy v těsné blízkosti Vsetína. Na poslední chvíli se ještě dají sehnat letní tábory pro děti. V Česku jsou stále oblíbenější tábory offline, tedy bez mobilních telefonů, tabletů i notebooků, zkrátka bez internetu. Na srpen ještě zbývá několik takových volných míst. Podle předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka se dají najít v různých vyhledávačích táborů na internetu.
3: V poslední době se hodně zaměřují na to, aby se děti odpoutaly od elektronických technologií, na kterých jsou závislí. To třeba dřív nebylo. Dneska se to řeší. Dneska většina táborů už nějakým způsobem reguluje přístup dětí k mobilu a tahuje je zpátky do toho života, do té komunikace, do té spolupráce.
1: Proti loňskému roku klesl počet nelegálních přechodů vnějších hranic Evropské unie. Týká se to prvních 6 měsíců roku 2026 a bylo to o 37%. Informovala o tom unijní agentura Frontex. Podle předběžných údajů zaznamenal úřad od začátku roku víc než 49 tisíc nelegálních překročení vnějších hranic Evropské unie. Řeka Bílina na Chomutovsku zase poteče na povrchu. Doteď je známá nejen svým různobarevným zbarvením po znečištění ze severočeských továren, ale i tím, že tekla podzemí v potrubí. Kvůli těžbě uhlí protékala 40 let 3-kilometrovými trubkami. K řece se zase dostanou lidé, kteří doposud viděli pouze právě trubky ze silnice. Provoz na 4-proudové silnici mezi Mostem a Chomutovem bude kvůli přeložce omezen. Práce za 122 miliony korun skončí v roce 2020. Až se voda řeky Bíliny dostane do nového koryta, prostor začnou obydlovat i nejjednodušší organismy. Postupně se přidají větší živočichové, třeba korýši a nakonec i ryby.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota s nedělí budou slunečné, pár mraků a pár kapek na horách, ve Slezsku a na severní Moravě nebo v severovýchodních Čechách. Teploty do 29 stupňů Celsia. Nejvíc bude na moravském jihu a východě, kde stále platí varování před vznikem požáru.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ale krásné dobré ráno, národe, miláčci, naši posluchači. Já už ve studiu vítám Lucinku, která má ty úplně nejčerstvější dnešní zprávy. Takže krásné ráno.
2: Hezké ráno. D10 uzavře bourání lávky. Fotbalisté Španělska zdolali Belgii. Dneska bude slunečno a teploty u 29. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je plánované v neděli kolem 9. hodiny ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. Hasiči celý pátek pokračovali v likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Policie případ vyšetřuje. Případnému viníkovi hrozí až 5leté vězení. Lidé v okolí by nadále neměli větrat. Ministerstvu dopravy se nelíbí postup Pardubického kraje. Konkrétně jde o stavbu obchvatu České Třebové.
3: Kraj totiž schválil pouze část obchvatu bez druhé poloviny, obchvatu Třebovice. Ministerstvo má teď podezření na použití takzvané salámové metody. Tak se nazývá účelové obcházení zákona rozdělením záměru na menší úseky. Vliv na životní prostředí se tak posuzuje jen na dílčí úseky a nikdo pak stavbu nebere jako celek. Projít tak mohou projekty, které by jako celek razítko rozhodně nedostaly. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek dodávek elektrické energie. Informovali o tom agentury. Na Karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na 10 milionů lidí. Španělští fotbalisté porazili v druhém čtvrtfinále mistrovství světa Belgii 2-1. Míří tak do semifinále. V úterý se utkají s Francií, kterou před rokem v divokém semifinále Ligy národů porazili 5-4.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. A máme před sebou další krásný letní den. Bude jasno až polojasno, jen místy přechodně oblačno a teploty vysoko, 25 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Dvě osobní auta se srazila na silnici 33 u obce Česká Skalice, okres Náchod. Na místě je policie. Dálnice a hlavní tahy teď projedete plynule, tak opatrně a šťastnou cestu.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: tak musím říci, že jsem byl hrozně rád, že jsi začala, protože mě se úplně jako nechtělo mluvit, jo.
1: Tebe se nechce mluvit v rádiu.
0: Ne, no bavili jsme se o tom, že to vlastně je hrozný, že člověk takhle ráno jako brzo vstane a najednou by měl začít mluvit. A teď už je to samozřejmě všechno zpátky, už je to dobrý. Máme tady sobotu 11. července, svůj svátek slaví všechny Olgy, takže připomeňme si bývalou paní prezidentovou Olgu Havlovou, tak ta by třeba nezměla svátek. Samozřejmě těch Olg, znáš nějakou Olgu?
1: Lounová.
0: Olga Lounová. Tak ježišmarja, no. Ta je i v playlistu našeho rádia, třeba na ní dojde, no a pokud vy znáte nějaký Olgy, tak samozřejmě můžete jim popřát prostřednictvím našeho rádia. Je to velmi jednoduché, 736-300-444, napište mi ten vzkaz Olgám okamžitě, šupito presto, pošleme. No a jinak samozřejmě všichni vás zdravíme, ať už nás posloucháte kdekoliv. Já tipuju, kde si myslíš, že nás teď poslouchají lidi?
1: V autě.
0: V autě v 6 ráno v sobotu? Co by dělali?
1: Já jsem potkala tolik řidičů cestou.
0: Já jenom taxikáře, ale ty by podle mě českým vysílání nerozuměli. V každém případě napište nám, kde nás teď posloucháte. Bude to taková bleskovka, jo, bude to třeba do 6:45, jenom jestli opravdu už jste taky tak živí jako my. A my k tomu přidáme jen to nejlepší z muziky, dáme si třeba Enrico Iglesiase, a nebo se můžeme začít roztančovat hned takhle při tom sobotním ránu. Pojďme na to!
2: Frekvence 1
3: a Tomáš Fíla.
2: Život plyne dál.

0: Cena, máme přesně 13 minut po 6. hodině raní. Já vám všem přeju krásné vstávání, modrá obloha do toho bílé mraky, no je to romantika a já doufám, že si ten dnešní den náramně užijete třeba i ve společnosti našeho rádia. V každém případě, pokud máte cestu někam na Vysočinu a nebo se přímo chystáte navštívit Telč, která je opravdu krásným městem, kde se dá celý den tak hezky bloumat, navštívit tam nějaké hezké cukrárny, no a samozřejmě obdivovat i tamní architekturu, tak mám pro vás dobrou zprávu, protože dnes a zítra v Telči můžete ještě obdivovat krásné staré automobily. A pozor, je to další veteránské setkání automobilů, které byly vyrobeny do roku 1939. A nebojte se, nebudou to žádné vozy tažené koňmi, jsou to opravdové krásné staré auta, takže klidně dnes v Telči si nenechte ujít právě tuhle úžasnou věc, kdy každý den, dnes i zítra, jsou auta vystaveny do 11 hodin a 30 minut. Oni potom mají závody, ale opět se na tom náměstí sjíždějí a vy tam takhle můžete krásně obdivovat a vlastně zúčastnit se téhle té krásné historické akce. My v každém případě opět přidáváme to nejlepší z muziky. Chybět nebude ani doprava. Sledujeme pro vás neustále dálniční i silniční tahy po celé České republice a do té doby Depeche Mode, Katy Perry a nebo už za malou chvíli také skupina Lucie.
1: Jsi fanoušek Marvelu?
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: 21. Máme 2 minutky po 6:30. No a se mnou ve studiu už opět připravená i Lucinka Šmídová, protože jsou tady bleskové krátké zprávy.
1: A přeju hezké ráno. Na Valašsku varují před medvědem. V oblasti Horní Jasenka se toulá medvěd hnědý, a to v okolí červené turistické trasy, tedy v těsné blízkosti Vsetína. České finále o titul z Wimbledonu mohou čeští fanoušci sledovat společně na náměstí, například v Přerově, v domovském městě Lindinovskové. Velkoplošné pláno chystají i v jejím rodném městě Vsetíně v Domě kultury. Nosková nastoupí dnes v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce.
0: No tak jenom doufejme, že se nepřijde dívat na to finále i ten medvěd, že jo, který v okolí toho Vsetína teda je.
1: No ten už je tam připravený právě.
0: Jo takhle, tak on je to možná maskot jenom.
1: Nejistě, my to jenom nepochopili.
0: Jdeme na silnice.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na Pražském okruhu je aktuálně zavřený pravý pruh, za sjezdem na D11 směrem do centra se zpomaluje, tak s tím počítejte, jinak z dálnic stále hlásí klidný provoz, tak opatrně a příjemnou cestu z Frekvencí 1.
0: No a samozřejmě my jen dodáme, že jsme se tady na začátku hodiny ptali, co děláte, kde nás posloucháte, už nám píšete, za malou chvíli prozradíme, odkud nás vlastně posloucháte, co u toho děláte, a do té doby si dáme třeba Katarínu Knechtovou, nebudou chybět ani Army of Lovers, a nebo právě teď Bruno Mars, tak pojďme do něj.
3: To nejlepší z muziky.

0: Armia Flavers na frekvenci 1. Máme tady 6:45. A vy nám píšete. Napsala nám naše posluchačka, která se jmenuje Leonka z Jižní Moravy. Zdravím vás, teď vás poslouchám, no přece kde jinde než v posteli. A napsala nám taky Mirka s Jirkou. Akorát jedeme na dovolenou a máme vás naladěný v autě. Tak to bude krásné rozloučení s naší republikou. Moc hezky nám hrajete. No a my samozřejmě děkujeme a posíláme to nejlepší z muziky i nadále. Chybět nebude třeba Buty a jejich František, anebo také právě za malou chvíli Leony.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: roztančená hodinka. Samozřejmě už za malou chvíli také aktuální zprávy.
1: Ať už fandí rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1 zprávy.
0: No a se mnou připravená ve studiu Lucka Švídová. Krásné ráno.
4: Pěkné ráno. Meteorologové dále varují před požáry. Už dnes proběhne české wimbledonské finále. Čeká nás slunečno a teploty u 29. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, řekla za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
5: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
4: Varování meteorologů platí do odvolání. V pátek schválená novela stavebního zákona vyvolala rozpor mezi odborníky. Zatímco podle podnikatelů ve stavebnictví a developerů změna zákona přináší nový a celkově lepší přístup, podle ekologů se budou nově stavět zájmy velkých stavebníků nad ochranu lidí a bude vznikat větší prostor pro korupci. Omezení provozu v okolí výškové budovy v továrním areálu v centru Zlína, kde od čtvrtečního rána hoří výšková budova, potrvá i v dalších dnech, zřejmě do pondělí. Kvůli bezpečí veřejnosti a uplynulému průběhu zásahu bude omezen pohyb lidí i doprava v okolí. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se utkají devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech.
3: Frekvence 1.
6: Počasí.
4: Od rána máme většinou slunečno, bude tak celý den jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a teploty vysoko, 25 až 29 stupňů.
6: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na Pražském okruhu opatrně, za sjezdem na Plzeň směrem na letiště se jede jen jedním pruhem a v místě se zpomaluje. Tak pohodovou cestu a hezké ráno.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A to víkendové ráno s Frekvencí 1 taky s Tomášem Fílou.
0: Já vás samozřejmě zdravím 3,5 minuty po 7 hodině raní. Dnes máme modrou oblohu, tu a tam nějaký ten bílý mráček, vypadá to jako z pohádky. A možná, že právě ten dnešní den jste, trávíte někde třeba na chalupě nebo na chatě a říkáte si, Ježišmarja, já bych měl to auto umýt. Kdy jsi naposledy měla auto?
4: Ježišmarja.
0: Tak pokud patříte mezi ty, kteří si také rádi hýčkají své čtyřkolové miláčky, tak bacha na to. Jako umýt si auto na zahradě už je dneska velký problém.
4: Nebo počkej, můžeš to je zakázaný.
0: No, můžeš se dostat do velikých problémů. Já za malou chvíli prozradím důvody a detaily, takže se máte na co těšit. No a Shakespeare Sisters Jelen s Janou Kirchner a nebo právě teď Martin Solveig a Drakonet a jejich Hello tady u nás na Frekvenci 1. Tak krásné sobotní vstávání, pokud musíte, pokud nemusíte, poslouchejte z postele.
4: Příjemný poslech Frekvence 1. Frekvence 1.
3: Frekvence 1.
6: A Tomáš Fíla.

Shakespeare Sisters na Frekvenci 1. Máme tady přesně 7:45. No a teď pojďme k tématu, které jsme tady otevřeli na začátku hodiny, což je mytí našich plechových čtyřkolových miláčků. Takové, myslím to, domácí mytí někde před barákem nebo na zahradě. Tohle byl jev, který v těch minulých desetiletích byl naprosto běžný a vlastně víkendy sloužily tak trochu k tomu, aby jsme si, jak se říká, dali do pucu naše auta. V každém případě ale nové ekologické normy už nám toto zakazují, omezují nás v tom a můžeme si tak vysloužit i velmi, velmi mastnou pokutu. Proč? Protože samozřejmě vozidlo můžeme mít jen tam, kde vody nebo voda, která z toho auta stéká, tak ta se dostane do čističky odpadních vod. Pokud vás napadlo to, co mě, že když si pořídím takové ty ekologické autošampóny třeba, tak že to vlastně všechno naprosto v pořádku. Tak přátelé, podle nové legislativy není, protože samozřejmě vy z auta odstraňujete i brzdový prach, odstraňujete i asfalt, který na autě je, odstraňujete částečky oleje a to všechno jde do půdy. No a nový ekologický zákon, ten na to myslí, takže i když si na své zahradě budete mít auto, tak se můžete takhle třeba díky sousedovi dostat do velkých problémů, pokud by to někde nahlásil. To samé platí třeba i o vlastně chodníku a kanalizaci. Když si budete mít auto někde před barákem, na silnici, kde máte kanál a všechna ta voda odtéká do toho kanálu, tak bacha. Většina těch kanálů jsou na odvod dešťové vody a tahle voda nikdy do čističky nejde. Zákon hovoří opět naprosto jasně. Takže asi úplně nejlepší je využít třeba takové ty ruční myčky. Navíc fakt to nestojí moc a to auto se tam člověk jako vyčistí úplně, úplně, úplně perfektně. Takže jako za mě to řešení prostě má. Akorát chápu, že takový ty, co se s tím rádi jako mazlili a vychutnávali si to a užívali si ten pohled. No tak tomu už je asi prostě konec. My ale pojďme k muzice. Máme tady pro vás připravené OMD, také skupinu Tým a nebo právě teď Kygo, Khalid a Griffin.

0: jsme a to značí jediné. Se mnou ve studiu Lucka Šmídová a rychlé zprávy.
1: Dobré ráno. Každoročně v kempech řeší stovky krádeží. Policie proto varuje a radí mít cenné věci stále u sebe nebo v trezorech. Nezapomínejte zamykat chatku a ve stanu nic drahého nenechávejte. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Cílem je zajistit zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Trump pohrozil Iránu úplným zničením po veřejných výzvách jeho zabití. Armáda USA má podle něj patřičné rozkazy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Na Pražském okruhu je aktuálně uzavřený pravý pruh za sjezdem na D11 směrem do centra se zpomaluje, tak s tím počítejte. Jinak z dálnic hlásí stále klidný provoz. Opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.
0: No a samozřejmě my k tomu přidáme jen to nejlepší z muziky. Lucka bude i nadále samozřejmě sledovat dění, že?
1: Ano, ano, ano.
0: Vývoj ve světě?
1: Ano.
0: Budeš dneska koukat na tenis?
1: Ježiš, jasně.
0: To je, jako to je skoro povinnost,
1: to
0: že jo?
1: To musí každý dneska.
0: Jako musí každý. No pokud nepatříte mezi...
1: A já budu i tady totiž, takže já to budu sledovat pro vás.
0: Jo takhle, takže pro ty, kteří to třeba nebudou sledovat...
1: Ano, tak a
0: budou,
1: poslouchejte frekvenci.
0: Tam se dozvíte všechno.
1: Přesně.
0: No tak, to jsou fantastické zprávy. Justin Timberlake, také skupina Ocean nebo Meghan Trainor. Tady u nás na Frekvenci 1. Tak pojďme do toho.

0: Já mám pro vás takovou jednu moc hezkou pozvánku. Třeba někdo už jste to absolvoval, někdo ještě ne. Řeč bude o hradu Karlštejn a samozřejmě o tomto legendárním muzikálu, který je právě s tímto hradem spojen. Tak dobrou zprávou je, že i letos začíná jubilejní 11. sezóna na Karlštejně, tedy muzikálu Noc na Karlštejně, který se tam hraje na nádvoří místního zámku. Jinak pro zajímavost, úplná premiéra této divadelní hry Jaroslava Vrchlického byla 28. května v roce 1884. A pod širé nebe se vlastně tato hra dostala v roce 1944. Tedy musím říct, že muzikál, který tam dnes máme možnost spatřit, tam máme možnost se jim kochat již 11 let. No a nejinak tomu bude i v letošním roce. No a můžeme zmínit, že tam narazíme třeba na Pavla Vítka, Reginu Rázlovou, uvidíme tam třeba Václava Knopa, Sabinu Rojkovou, Romana Tomeše a další a další a další. V každém případě, co mě ale baví, je to, že když se vlastně vypravíte na muzikál, tak to můžete spojit i s prohlídkou celého hradu. Jsou tam i komentované prohlídky těsně před představením nebo před představením, takže může se z toho udělat takový dvojitý krásný kulturní zážitek. Tak to bylo jen tak něco málo k muzikálu Noc na Karlštejně a my jdeme opět k tomu nejlepšímu z muziky MC Erik a Barbara, taky Amy McDonald anebo Miles Smith. To vše už za malou chvíli na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
1: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

0: krátce před 8 hodinou. No a z muziky se budeme moci těšit třeba na Imagine Dragons. Jejich velký Thunder. Dáme si ale i Jay Lou společně s Davidem Guettou. Save me tonight. No a chybět po 8 hodině nebude ani Tomáš Klus. Chci říct, že na Tomáše Kluse mám výborné vzpomínky z jednoho z loňských radiokempů, kdy tenhle ten člověk dokáže neuvěřitelně improvizovat. Neuvěřitelně. Dělá to i na svých koncertech, takže pokud budete mít třeba čas vyrazit za ním někam, tak rozhodně je to divadelně, hudebně, kulturní zážitek. Teď už ale tady máme 8 hodinu.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a to značí jediné. Se mnou ve studiu připravená i Lucka Šmídová. I čerstvé zprávy. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. Hasiči zasahovali u požáru domu v Poděbradech. D10 uzavře bourání lávky. Fotbalisté Španělska zdolali Belgii. V Poděbradech hořelo dnes časně ráno v rodinném domě v Palackého ulici. Předběžná škoda je 4 miliony korun. Požár už je uhašený, obešel se bez zranění, příčinu hasiči vyšetřují. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je plánované v neděli kolem 9. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. Ministerstvu dopravy se nelíbí postup Pardubického kraje. Konkrétně jde o stavbu obchvatu České Třebové.
3: Kraj totiž schválil pouze část obchvatu bez druhé poloviny, obchvatu Třebovice. Ministerstvo má teď podezření na použití takzvané salámové metody. Tak se nazývá účelové obcházení zákona rozdělením záměru na menší úseky. Vliv na životní prostředí se tak posuzuje jen na dílčí úseky a nikdo pak stavbu nebere jako celek. Projít tak mohou projekty, které by jako celek razítko rozhodně nedostaly. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Kubu v pátek postihl v tomto týdnu už druhý celostátní výpadek dodávek elektrické energie. Informují o tom agentury. Na Karibském ostrově se bez elektřiny ocitlo na 10 milionů lidí. Španělští fotbalisté porazili ve druhém čtvrtfinále mistrovství světa Belgii 2-1. Míří tak do semifinále. V úterý se utkají s Francií, kterou před rokem v divokém semifinále Ligy národů porazili 5-4.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Od rána máme převážně slunečno, bude tak celý den jasno až polojasno. Jen přechodně může být oblačno a teploty vysoko 25 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Na Pražském okruhu v Praze opatrně za sjezdem na Plzeň směrem na letiště se jede jen jedním pruhem. Jinak dálnice a hlavní tahy teď projedete plynule.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A také po 8 hodině pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 dnes s Tomášem Fílou.
0: No a já k tomu jen přidám, že máme 3 minuty po 8 a protože ty si říkala, že vlastně i dnes nás čekají teploty atakující až 29 a těch horkých dnů by prý o prázdninách mělo být ještě víc a dokonce by se snad mohla vrátit i taková ta fakt vedra tropická.
2: No můžou k nám zamířit, teď jsou západní Evropa, tam zase hlásí 40 a výš 45. Takže má nás to trošičku líznout.
0: Má nás to líznout. No tak v každém případě já jsem si připravil pár tipů, jak se doma ochladit. Samozřejmě, pokud máte doma klimatizaci, tak to neřešíte. Já jsem třeba v těch úporných vedrech trávil čas tady v práci a bylo mi tady krásně. Já jsem normálně po práci, po vysílání jsem si tady pustil televizi a seděl jsem tady do půlnoci.
2: Ty jsi zůstával v noci.
0: Já jsem tady zůstával v noci, protože já jsem měl doma 38 stupňů.
2: Já taky, no.
0: Ale pro vás, pro všechny, kteří jste na tom stejně jako já, tak přinesu takových pár tipů na to, jak bez klimatizace přežít vedra. No a přidáme k tomu i to nejlepší z muziky. Takže Sarah Connor, Imagine Dragons, anebo Offenbach a Norma Jane Martin.
1: Frekvence 1
4: a Tomáš

0: ten váš interiér, tak jsou exteriérové žaluzie, rolety nebo skrýny. V každém případě ty zabrání sluníčku, aby vůbec ohřály tabuly skla, a v interiéru vám to tak sníží teplotu o 8 až 10 stupňů. Pokud ale nemáte možnost dát nějakou clonu před okna, tak existují vlastně takové izolační závěsy nebo interiérové rolety nebo žaluzie typu plize. Ty nám sníží teplotu až o 4 stupně. Úplně to nejhorší, k čemu může dojít, je, že máme třeba pouze záclony nebo dokonce okna bez záclon a nám se tak nahřívá celý den interiér, který nám pak sálá to teplo během noci. V každém případě přes den se nevětrá, pokud žijeme třeba někde v domě, tak vždycky v těch spodních patrech budeme mít mnohem lépe než nahoře, a když tak otevřeme nějaké to střešní okno a třeba vchodové dveře do baráku, tak komínovým efektem krásně vyvětráme. Faktem ale je, že můžeme použít i třeba ventilátory, které sami o sobě vzduch rozhodně nechladí. Oni pouze zajistí nějakou cirkulaci toho, řekněme, teplého, vyhřátého vzduchu, ale jsou tady takové typy. Čeho bychom se vždy měli vyvarovat je, aby ten větrák nám foukal přímo na hlavu nebo na horní část těla a hlavu, protože ono takové čtvrthodinové posezení v tom vlastně chladnějším proudícím vzduchu nám pak může udělat pěkný maléry se svaly na krku a můžeme být pěkně stuhlí a nebudeme se moc otáčet. Ale mám tady takový jeden tip, takovou vychytávku. Zkuste vzít třeba pedlahe, do ní dát vodu, to dát do mrazáku, ne úplně plnou, samozřejmě petku, aby nám nepraskla, a když z toho bude taková jedna kostka ledu, tak ji postavte na talíř a postavte za to větrák a foukejte přes tu petku. To jsem dělal já v těch vedrech a musím říct, že ten vzduch, který přes ní jde, nesmí proudit moc rychle, tak opravdu je chladnější, a vlastně nestalo mě to vůbec nic a musím říct, zachránilo mě to, protože já měl v bytě 38, to bylo fakt peklo. V každém případě my za malou chvíli také zamíříme samozřejmě opět na silnice, podíváme se, na co si dát bacha, do té doby si dáme třeba Mike and Mechanics, také Alexandra Stan, anebo už za malou chvíli Tomáš Klus.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit,
1: nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Tak to byly na frekvenci jedna Glenn Madeiros. No a protože tady máme přesně půl devátou, tak to značí jediné, že před námi jsou také rychlé aktuální zprávy s Lucí Šmídovou.
1: Pěkné ráno. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu je to letos 62% lidí. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, na víkend opět stoupl. Litr benzínu má být maximálně za 41 korun a 86 haléřů. Litr nafty nejvýše za 38 korun a 79 haléřů. České finále o titul z Wimbledonu mohou čeští fanoušci sledovat společně na náměstí. Například v Přerově v domovském městě Lindinovskové. Velkoplošné plátno chystají i v jejím rodném městě v Setíně v Domě kultury. Nosková nastoupí dnes v 17 hodin ve finále Wimbledonu proti Karolíně Muchové, rodačce z Olomouce.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehody hlásí z D10 a Pražského okruhu.
3: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru k letišti Ruzině, pozorněte na 23,5 kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Místem aktuálně projedete bez většího zdržení. Další dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D10 ve směru do Prahy na 2. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice a dálnic Zuzka.
0: No a samozřejmě já jen dodám, že my i nadále budeme sledovat hlavní tahy, to nejen ty dálniční, ale i silniční. K tomu přidáme to nejlepší z muziky. A za zhruba 15 minut pro vás budeme mít i jedno krásné pozvání na zítřek, kde se setkáte s naším kolegou. Tak zůstaňte věrní frekvenci 1 a my jdeme na J.Lo a Davida Guettu.
4: To nejlepší z muziky.

0: Fine na frekvenci 1 krátce před 8:45. Living La Vida Loca.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.
5: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.

9. hodiny. No a před námi už je také pozvánka na zítřejší den, vlastně takové upozornění, protože my totiž opět vyrazíme někam za vámi. No a pokud nemáte ještě plán na zítřejší den, tak vězte, že až do 2. srpna nás můžete každou neděli potkat na těch nejlepších výletních místech v Česku. Náš kolega Ondra totiž vyrazí za vámi a zítra má namířeno do ráje vodáků ve Zlaté koruně na Vltavě. No a samozřejmě nepřijede s prázdnou. Pro prvního z vás bude mít poukaz na nákup produktu značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro další příchozí veze celou letní výbavu Dr. Max k vyzkoušení, oplavací krémy, repelenty, vodoodolné náplasti, no a další takové ty praktické pomocníky, které se při cestování a výletech hodí. Tak nezapomeňte poslouchat zítra ráno Frekvenci 1, a protože zjistíte, kam Ondra přímo jede a v kolik tam bude, abyste za ním mohli přijít. Já jenom dodám, že partnerem celé soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max, ať už vyrazíte k vodě, na aktivní dovolenou, na výlet nebo na festival. V lékárnách Dr. Max navíc rádi odborně i poradí. Více informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: za malou chvíli.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a proč je naprosto jasné? Protože se mnou ve studiu Lucka Šmídová, jí zprávy. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. Letos poprvé někdo odložil dítě do babyboxu. Meteorologové dále varují před požáry. Už dnes proběhne české wimbledonské finále. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Meteorologové rozšířili výstrahu před rizikem vzniku požárů. Platí pro celý Jihomoravský kraj, ale i další místa, řekla za Český hydrometeorologický ústav Petra Sýkorová.
3: Vzhledem k pokračujícímu suchému a teplému počasí se na Moravě dále zvyšuje riziko vzniku a šíření požárů. Nově platí výstraha v celém Jihomoravském kraji a v přilehlých oblastech Vysočiny, Olomouckého, Zlínského a Pardubického kraje.
2: Varování meteorologů platí do odvolání. V pátek schválená novela stavebního zákona vyvolala rozpor mezi odborníky. Zatímco podle podnikatelů ve stavebnictví a developerů změna zákona přináší nový a celkově lepší přístup, podle ekologů se budou nově stavět zájmy velkých stavebníků nad ochranu lidí a bude vznikat větší prostor pro korupci. Čína evakuovala přes 600 tisíc lidí před tajfunem Bavi, který míří k městu Wenzhou. Tajfun předtím zasáhl Japonsko, píše agentura Reuters. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se utkají devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul. Dosud na sebe narazili jen v loni na US Open a Muchová vyhrála ve třech setech.
1: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Od rána je většinou slunečno, má tak být celý den jasno až polojasno, jen místy přechodně oblačno a teploty vysoko 25 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Na Pražském okruhu opatrně za sjezdem na Plzeň směrem na letiště se jede jedním pruhem a jdeme se podívat na dálnice.
5: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru k letišti Ruzině, zpozorněte na 23,5 kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Místem aktuálně projedete bez většího zdržení. Další dopravní nehoda se také došetřuje na dálnici D10 ve směru do Prahy na 2. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A také po 9. hodině posloucháte víkendové ráno na Frekvenci 1 dnes s Tomášem Fílou.
0: Já jsem si vlastně uvědomil, že ono už je to možná trošku diskutabilní, ne? Jestli je ještě ráno, anebo už vlastně začíná jako dopoledne, ta devítka, jak to tak krásně půlí. Já bych strašně všem posluchačům rádia Frekvence 1 přál, aby to oslovení krásné ráno bylo to pravdivé. Protože pokud jste vzhůru už od 5, tak jako my, no tak teď už
2: máte krásné poledne.
0: No a já za malou chvíli přidám informace o Merunka. Máš ráda Meruníky?
2: Je, mám teď zrovna záky s Meruníkama.
0: No, vidíš to. A teď probíhá samozběr Meruněk, protože zkrátka dobře, teď nastal ten jejich čas, tak doporučíme nějaká místa, kam si můžete zajet a tuhle tu lahodnou laskominu si sami nazbírat a udělat si z toho prakticky cokoliv. Takže ještě jednou hezké ráno nebo dopoledne podle toho, kdy jste vstávali. My přidáme to nejlepší z muziky Lionel Richie a nebo Train, to vše už za malou chvíli.
2: Pěknou sobotu.
1: Frekvence 1
4: a Tomáš Fíla.

0: Frekvenci 1, to přesně ve čtvrt na 10. No a já už teď přináším aktuální místa, kde si můžete sami natrhat meruňky, protože právě v tuto chvíli meruňky dozrávají, no a tak proč si nezajet prytně pro čerstvé, vyberete si jen ty, které vy chcete. No a pokud to máte spíš, řekněme, po Čechách, tak můžete navštívit třeba ovocnářství Polívkovi, také biozahájí ovocnářství Vítov, statek a ovocnářství Čudovy anebo farma Vraňany Hanč a farma Dryák Slaný. No a pokud nás posloucháte na Moravě, tak tam můžete zajet třeba do Meruňky Modřice, také Patria Kobylí, Jahodárna Skrbeň, samozběr Meruněk Sedlec u Mikulova, Meruňky Horní Věstonice anebo samozběr Meruněk Perná a také ovocnářství Buzerla. V každém případě já vám přeji, abyste si natrhali jen ty nejsladší a udělali si z toho koláče, knedlíky, marmelády. Ježišmarja, to je dobrota, mně se zbíhají sliny. Za malou chvíli jdeme na Unique 2, také nebude chybět Elize nebo Mikael.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť, a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: Great Pretender a Freddie Mercury, tady u nás na frekvenci 9:30. No a se mnou už ve studiu i Lucka Šmídová. A to značí jediné, že jsou tady krátké, rychlé bleskové zprávy.
1: Dobré ráno, na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Na místě byly ohlášeny plameny vysoké 5 metrů. Hasiči ochlazují okolí. Starší byty zdražily meziročně o 11%. Podle analýzy se metr čtvereční prodával za 86 tisíc korun. Tajfun Bavi ohrožuje východ Číny. Úřady evakuovaly více než 600 tisíc lidí.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Bouralo se na hradecké dálnici a na D35.
3: Pokud pojedete po dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, zpozorněte na 20. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. V místě počítejte s menší kolonou a zdržením okolo 20 minut. Na dálnici D35 ve směru na Olomouci dejte pozor na 240. kilometru, kde nám blokuje pravý jízdní pruh vyšetřování dopravní nehody. Aktuálně projedete bez většího zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
0: No a my i nadále samozřejmě budeme sledovat nejen dálniční, ale i všechny silniční tahy po celé České republice a budeme přinášet aktuální informace o tom, na co si a kde dát pozor. A já vás už za nějakých 12-13 minut vezmu také na Lipno a možná vlastně budu pro vás mít pozvánku na celé léto. Teď si dáme ale to nejlepší z muziky. Chybět nebude třeba Madonna, také Jerry Halliwell a nebo skupina Mirai. Jsou tady s námi malinovej syrup, ten k létu rozhodně patří. Tak proč si ho nedát právě s Mirajema, protože tahle ta kapela, ta je na topu už několik let a my si ji teď dáme i tady u nás na Frekvenci 1.
4: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli

0: čtvrtě, před 9:45, no a samozřejmě přede mnou je teď krásná pozvánka na akci, kterou úplně miluju. Těšíme se tady v rádiu na ní úplně všichni a jsou to radiokempy Frekvence 1. My jsme je odstartovali tento týden ve středu a stejně tomu tak bude každou středu o celých letních prázdninách, tedy v létě, v červenci a v srpnu. Setkat se s námi můžete 26. srpna, 19. srpna, 12. srpna, 5. srpna, 29. července, 22. července a pozor, příští středa, to je samozřejmě 15. července, kdy zavítáme do kempingu Lipno Modřín. Těšit se tam budete moci na živé vysílání, vysílat tam bude ranní dvojice Míra s Lubkou, do toho aktuální čerstvé zprávy nejen z regionu, ale i z celé České republiky s Luckou Šmídovou, afterparty Ondřeje Albrechta. No a já vás tam budu provázet celým dnem, budeme soutěžit a je rozhodně o co. Máme tam připravených spousty krásných cen a některé z nich jsou i peněžité a poměrně hodně vysoké, ale co by to bylo léto a kempování, kdyby nehořel oheň a neopékaly se buřty, takže i tohle tam pro vás bude připraveno. A z muziky se během léta budete moci těšit třeba na Marpa, Xindla X, Adama Ďuricu, skupinu Miraj, nebo také na Michaela, ale na Lipně, kde budeme příští středu a kam vás tímto srdečně zveme, tak tam se setkáme s Pokáčem a to je záruka naprosto skvělé zábavy a fantastické atmosféry. Teď už tady je pro vás připraveno jen to nejlepší z muziky za zhruba nějakých 15 minut také hlavní zprávy tady u nás na Frekvenci 1. My si dáme třeba Divokého Billa, anebo za malou chvíli Felix, Jen a JR.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: No a zároveň pro mě je to také chvíle loučení. Už je tady Mára Malášek, ahoj.
1: Co loučení? Máš aspoň zvrhlý oko? Víš, ne, je to loučení?
0: Ježíš Maria, no
2: a jak?
0: Voko a zaparzený nohy.
1: Prosím tě, a že si tady nevyvětráte?
2: Ale to vůbec. Člověče, ale jako takhle na první počuchaní, já jsem to nepoznal.
0: No. Ne, spíš vůbec. Taky jako popocený, jenom ono přece jenom za okny, sluníčko, tak.
1: Nálada, k tomu LP.
0: Je to tak.
1: To nemá kam uhnout.
0: Z muziky si dáme třeba i zpěvačku Pink. No a já se teda extrémně těším na tu třetí skladbu, kterou jsem si tady připravil, protože to je vzpomínka na moje mládí, moje dětství.
1: Ale jaká vzpomínka?
0: Jako taková čokoládová.
1: Ale letní, ale hodně letní.
0: Hodně letní.
1: Já si pamatuju, kamaráde, já jsem měl tričko, lambáda, a teďka, já už jsem to jednou říkal Lubce, a ona si myslela, že jsem měl, to je totiž jako druh trika, že se to uvazuje jako pod prsy.
0: No, pod prsa, nauzal.
1: Jenomže já měl tričko, na který byl obrázek lambády. Takovýhle klasický, obyčejný, a tam ty dva jak tančí.
0: No, ale moc to je jako velká klasika, ta se hrála po celém světě. My jezdili do Chorvatska, tam to hrálo furt. Já jsem se to naučil i tančit.
1: Jaké
0: to? Jo, a musím teda říct, jako to stojí za to. Hele.
1: Přátelé, já vám to teď budu se snažit aspoň trošičku zevrubně popsat. Tomáš opravdu velmi luzvě vrtí boky. A jde do toho, ukaž věrný triko ještě.
0: Hele.
1: Je to tam.
0: Víš, co se říkalo? Že nejlíp se lambádu naučíš, když si dáš mezi půlky tušku a snažíš se na zeď nakreslit osmičku. Ležatou. Je to nekonečný. Mára Malášek.
1: To je taneční pedagog Tomáš Fila.
3: Ať už fandí 7 hodin, frekvence 1 zprávy.
1: S Lucí Šmídovou.
4: Hezké dopoledne. V Českých Budějovicích hoří propojka plynu. Kanoista Fuxa slaví další úspěch. D10 uzavře bourání lávky. Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích hoří propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Informovali o tom policisté a hasiči na sítě X. Na místě byly ohlášeny plameny vysoké 5 metrů. Hasiči ochlazují okolí. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je plánované v neděli kolem 9. hodiny ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. V Pardubicích je teď nejžhavějším tématem obtěžování žen v městské hromadné dopravě. Policii se ozývají další a další oběti.
5: Případem se policie začala zabývat minulý měsíc a po jeho zveřejnění se hlásily další ženy. Z původních dvou obětí tak jejich zástup stále roste. Mezitím kriminalisté s místní znalostí našli pravděpodobného pachatele, kterého dobře znají. Teď je jen otázkou, jestli má všechny incidenty na svědomí jen on, nebo je agresorů víc. Hlášené střety byly zatím většinou při jízdě ze zastávky Krajský úřad náměstí Republiky a na Masarykově náměstí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuxa si dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Celý den by mělo být slunečno, jasno až polojasno, jen ojediněle oblačno a teploty vysoko, 25 až 29 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Bouralo se na hradecké dálnici a na D35.
6: Pokud pojedete po dálnici D11 ve směru na Hradec Králové, spozorněte na 20. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel. V místě počítejte s menší kolonou a zdržením okolo 20 minut. Na dálnici D35 ve směru na Olomouci dejte pozor na 240. kilometru, kde nám blokuje pravý jízdní pruh k došetřování dopravní nehody. Aktuálně projedete bez většího zdržení. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: A víkendové vysílání na Frekvenci 1 pokračuje, už tady Mára Malášek.
2: Už jsem na místě a podíváme se společně taky na Petra Jablonského, toho času na dovolené, tak ho připomeneme, aby vám náhodou nevyvstal z mysli. To je všechno, co k tomu řekneš?
4: Taky jsi mě připomínal, když jsem byla na dovolené.
2: A kolikrát?
4: Abych ti nezmizela z mysli.
2: No, nevyvstala z mysli, to jsem dělal.
4: Ne, že nevyvstala?
2: No, a právě důkazem jasným ním je to, že když byly zprávy, tak jsem řekl normálně Lucie Šmídová.
4: Tak je to dobrý, takže jsem nevyvstala z mysli. To je za svý raz.
2: Nepřišel jsem.
4: Nevyvstala.

0: takové, že jo?
1: Nikča.
0: Nikča, tak Nikčo, já vám budu říkat Nikča. Nikčo, s kým byste si ráda promluvila?
1: No, tak já si myslím, že by bylo zajímavý s panem Babišem třeba.
2: Ano, dobrý den, Nikčo, zdravím.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den, no tak povídejte, co máte na srdci.
1: No, pane Babiš, já jsem se chtěla zeptat, jak je dneska pořád ta smutná událost s tou velrybou Timim, jak to vypadá, jak byste mu pomohl?
2: Už zase. No, takže prosím vás, Niky, já dostávám stále od lidí takéto podněty, teď jsem to dostal, že co můžu udělat pro Timiho, což je ten keporkakak, no a co mám na to jako říct, no já samozřejmě bych mu rád pomohl, samozřejmě teď jsem skončil s tím dispečerstvím, takže bych mohl, ale zkrátka jsem se dozvěděl, že Timi jako nežere párke, no. Tak mu klidně poslal nějaké z kostelce, no, by nebyl problém, to, ak je bíložravý, tak to nevadí, maso tam není, takže bych mu poslal, ale to nežere, no, takže jako nevím, co bych jako pro něj mohl udělat podle vás, no. No, co bych podle vás jako měl dělat jako s tou velrybou?
1: No, já si myslím, že by to chtělo nějakou třeba finanční pomoc minimálně a...
2: No, prosím vás, na finanční pomoc už tady velrybu máme, to je Šilerová, takže to, ale to, ne, takže to jsme jinde, no, to jsme jinde. Finanční pomoc, myslíte Timimu, jako, jo?
1: No, to přímo jemu ne, ale nějak osobně, abyste pomohl, že nějak se angažoval.
2: Řekl, že bych mu házel peníze do moře, to jako blbost, ne, no. Co?
1: Tak spíš by to chtělo podpořit třeba nějakou tu ekologickou stranu, že aby pomohla.
2: Prosím vás, ekologickou stranu. My žádnou ekologickou stranu nemáme. My jsme neekologickým, my jsme to s Macinkom uzavřeli. Žádné tohleto globální oteplování změny není, my jsme to uzavřeli. Takže my nejsme, žádná ekologie se nedělá tady v naší vládě, takže bohužel to ne. No, takže nebude, ani mu nebudu sypat prachy do moře, ani žádná ekologie, nebude, nic. Podívejte, já mám rád... No, co jako?
1: Takže ho necháte umřít.
2: No, prosím vás, život a smrt, to jde jedno s druhým, prostě. Já taky byl jsem jednou premiérom, nebyl premiérom, jsem premiérom, no, to je pořád dokola koloběk života a tak dále. A já mám rád lidi. A mám rád zvířata. No, i zvířata. Ale zvířata spíš jako ve strojích v mém podniku. No.
1: No, počkejte, a kde umřete vy teda?
2: No, dovolte... Chcete zkázu národa? Až já tady nebudem. No tak to teda si přejete hezké věci. Že se nestydíte. Cože?
1: Taky si myslím, že to jsou hezké věci vlastně, že jo?
2: Prosím vás, hezké věci, já vím, co jsou hezké věci, já je všetky mám. Jo? Kdybych chtěl tady toho Timi kekepo kokokakakarkaka, no tak ho mám. Já mám všetko, co chci. A co bych jako dělal s kepo kakako?
1: No, tokarkem.
2: Cože?
1: No, šel by do parku vlastně, že jo?
2: No, jste to uhodla. Takže ho zachráníme. Dobře, já pro něj posílám něco. Taký vrtulník, jo?
1: Výborný.
2: Ano, potkáte se s tými všetci v České republice, v sítích, prodejem. Mějte se krásně.
1: Taky, hezký den.
2: Naschle.
1: Naschledanou.
0: Tak Nikolo, já vám děkuji, doufám, že jste, když to nejste smutná, co vám pan premiér odpověděl, on se snaží.
1: Snad, já přežiju.
0: Snad to bude s tím dobrý. Mějte se krásně a naschledanou. Dámy a pánové, tak jsme to probrali. Pojďme dál. Bylo to poměrně smutné téma, ale myslím, že jsme z toho docela pěkně vyplavali. Přátelé, pokud byste si i vy chtěli pokecat, promluvit nebo jako se známou osobností či někomu něco vyčíst, někoho pochválit, není problém. Volejte právě teď sem k nám do studia na frekvenci 1 257 400 999.
3: Využijte slev na Zalando.
4: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na

0: výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Na Frekvenci 1. Když

AR a kdyby o to si foto přeci jen s tebou dal, furt lepší, než jet s ním na folklorní festival.

0: 17. na frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Green Day. No a komplikace, tak ty hlásí D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na trase Praha-Ostrava po dálnici D1 počítejte se zdržením asi 20 minut před dopravním omezením, které uzavírá levý jízdní pruh na 128. kilometru. Dále pak budete mít dopravní nehodu na 213.5. kilometru, u které provoz přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. To samé pak platí pro dopravní nehodu v opačném směru dálnice D1, tedy ve směru na Prahu na 232. kilometru. Okolo 5 minut se nabírá před dopravní nehodou na dálnici D11 na 20. kilometru ve směru na Hradec Králové. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší hudební kulisu se vám stará Lambáda, taky Frekvence 1, bude 10:45, no a pojďme taky popřát všem dnešním oslavencům. Července svátek má Olga, jméno většinou se severským základem, který se vykládá jako přinášející spásu, anebo taky svatý. Tím základem se myslí jméno Oleg. Jak ze slavných osobností má dnes třeba narozeniny, a to jste přátelé možná ani nevěděli, že 11. července slaví, představte si, ano, Susan Vega. K tomu se přidává ještě s 51. narozeninami taky Lenka Plačková od Ivana Mládka. No a dneska by oslavil taky narozeniny Jirka Krampola. Tak všechno nejlepší.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
5: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Radio Kempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: Je Bílá a její útěk. Do další hodiny jsem napěchoval Evo Max, bude i Mňága a Žďorp, anebo Robbie Williams.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Šmídovou.
2: Hezké dopoledne. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Policie osvobodila rukojmí v berlínském supermarketu. Zdržíte se na D1 z Prahy do Brna. Hlásí tu dvě nehody a práce na silnici. Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Snížili ale už své nasazení. Na místě zůstává od dnešního rána 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiči stále chladí sutiny budovy. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Návrh v pondělí projedná vláda. Cílem je zastavit zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5% z květnových více než 2%, a to hlavně díky levnějším potravinám. Frekvence 1 to potvrdil ekonom Petr Dufek.
3: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Připlácíme si naproti tomu zabydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
2: Německá policie po zhruba 11-hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. Únosce během zásahu vznesl několik různých požadavků. Jejich obsah ani motiv jeho jednání ale úřady nezveřejnily. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se utkají devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Od rána máme většinou slunečno, jasno až polojasno. Nás čeká také odpoledne místy přechodně oblačno a nejvyšší teploty vysoko 25 až 29 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: S kolonami teď počítejte na D1.
4: Na trase Praha-Ostrava po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 5 minut před dopravní nehodou na 11,5 kilometru a zhruba 20 minut před nehodou na 34. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A 3:11 už se dále můžete vychutnávat. Máru Maláška.
0: Luce, jaký by si řekla, že jsou nejnovější trendy v randění?
2: Je, to vůbec netuším.
0: Kterým směrem se to tak jako ubírá?
2: Ubírá. Myslím si, že si hledáš partnera na celý život, takže... Jak bys to mohl poznat
0: Počkej, ty myslíš, že si jako dnešní mladí hledají partnera celý život?
2: Myslím si, že dnešní mladí chtějí už dlouholetý vztahy, dlouhodobý.
0: Jakože je pro ně taková otrava to randění, že stačí jednou a dost.
2: No, jakože už chtějí prostě rovnou, že nechtějí jako každý týden na rande s někým jiným. Takže jak by se to mohlo odvíjet v tom rande, během rande, to jo, netuším.
0: Počkej, ale to by nahrávalo tomu, že někteří chtěli nějaký šmajchl už na prvním rande.
2: Je takhle, aby měli jistotu.
0: Ne?
2: No asi jo. Co tam máš?
0: Docela se překvapila tím letím pohledem, ale no podíváme se na to.

0: na první rande, když se jakoby vidíte, nikdy předtím jste se neviděli.
1: Jo, počkej, tak to už je úplně
0: rande na slepo. Já vím. No, třeba ano.
1: No.
0: A že tam padne první jako pusa?
1: Tak to zase nevím, když toho člověka neznáš.
0: No, člověče, vidíš to, mladí už jsou odvážnější, až 42% mladých si myslí, že když si, jak říká můj kamarád, posvačí z hlavy hned na prvním rande, tak je to v pořádku.
1: No, tak zase vědí, do čeho jdou, no, to říkám pořád.
0: Jo, že oni jsou takhle jako uspěchaní a nejradši by to všechno zjistili, jaký to je, aby spolu mohli zůstat už na dosmrti.
1: Ano, přesně tak.
0: No, přátelé.
1: Jenom kvůli tomu to dělají.
0: No, tak upřímně, jsme to taky kvůli ničemu jinému nedělali.
2: Když uvidíte Albe. Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: tu nejlepší hudební kuliso se vám stará Frekvence 1 i takto o 11:30, kdy komplikace ještě pořád hlásí D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na trase Praha-Brno po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 10 minut před dopravní nehodou na 11,5 kilometru a zhruba 40 minut před nehodou na 34. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 20 minut. V opačném směru, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. U obou se držíte 10 až 15 minut. U Brna se pak počítá se zdržením okolo 5 minut v obou směrech vlivem silné dopravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: frekvenci jedna z toho nejlepšího, taky Laura Brenigen pomalu, ale jistě se blíží 11:15, pokud hospodinky právě, jak si říkat, zadělávají na oběd, ale už asi možná finišují, no tak než si společně dáme v celou a obědovou taky zprávy, tak dáme skupinu Tým bude i Lady Gaga nebo Chesney Hawks.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: to vztáhla k té kuchyni, tak by to byl jelení hřbet.
1: To se šklebíš, to bys si zvedala?
2: Ne.
0: Na oběd? Ne, dobře, tak to bys si zdala?
2: Já mám teď hroznou chuť na melon, takže já si teď...
0: Ježišmane, jsme melon. Ale v rádiu, nejsme v kuchyni. Vidíš, že tam svítí Michael Jackson, tak řeknu, dala bych

0: jasný?
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: S Lucí Šmídovou.
6: Dobré poledne. V Česku je stále větší sucho. Benzín i naftu na víkend opět zdražili. Nehody komplikují provoz na D1 z Prahy do Brna. Počítejte s téměř hodinou navíc. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Ředitelství silnic a dálnic musí udělat novou studii o vlivu stavby na životní prostředí pro silnici 1/35 z Turnova do Jičína. To přípravu prodlouží o několik let, uvedl to server z dopravy.cz. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, na víkend opět stoupl. Litr benzínu má být maximálně za 41 korun a 86 haléřů. Litr nafty nejvýše za 38 korun a 70 9 haléřů. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejvíce navštěvovaných partiích hor, například u pramene Labe. Ministerstvu dopravy se nelíbí postup Pardubického kraje. Konkrétně jde o stavbu obchvatu České Třebové.
7: Kraj totiž schválil pouze část obchvatu bez druhé poloviny, obchvatu Třebovice. Ministerstvo má teď podezření na použití takzvané salámové metody. Tak se nazývá účelové obcházení zákona rozdělením záměru na menší úseky. Vliv na životní prostředí se tak posuzuje jen na dílčí úseky a nikdo pak stavbu nebere jako celek. Projít tak mohou projekty, které by jako celek razítko rozhodně nedostaly. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
6: V noci na zítřek se rozhodne o tom, kdo doplní na fotbalové mistrovství světa první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 23 hodin nastoupí Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Odpoledne má být jasno až polojasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Téměř hodinu k dobru budete potřebovat na D1.
8: Na trase Praha-Brno po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 10 minut před dopravní nehodou na 11,5 kilometru a zhruba 40 minut před nehodou na 34. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 20 minut. V opačném směru, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. U obou se držíte 10 až 15 minut. U Brna se pak počítá se zdržením okolo 5 minut v obou směrech vlivem silné dopravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: A po zprávách má slovo opět Mára Malášek, co tam pro nás máš?
5: No, já se teda ještě s dovolením jenom lehonce vrátím, jak jsme se společně bavili o tom prvním randičku. Ano. Mě totiž tady přes naši SMS bránu přišel docela zajímavý názor. A teď jo, přeskočíme první rande, koupíme dvě letenky a když to nevyjde, tak budeš spát na gauči. Ale to taky není vůbec špatný, ne?
6: Rovnou na dovču.
5: No, na víkend třeba. Je to pro tebe jako moc, jako síla?
6: No, poznáš hodně.
5: To je pravda. No nicméně, přátel, tak tohle už víme. I takový může být názor. Nicméně my se společně podíváme na to, kam vyrazit tentokrát s Mírou Michálkem a Janou Knížkovou na výlet. No a jestli zrovna teď obědváte,
6: tak dobrou chuť.
5: Tak si k tomu kuřátku nechte chutnat.
6: Mňam.
5: A nebo šunkofleky ještě by mohly být, ne? Že je to takový sobotní. S řepou.
6: S řepou.
5: No.
6: Okurkovej salát.
5: Nebo k tomu kuřeti. Ježiš.
2: nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: najdu na frekvenci jedna taky Michael Jacksona, bude i David Guetta nebo Meghan Trainor, ale ještě předtím pojďme společně vyrazit na výlet. Jestli letos přemýšlíte, kam vyrazit na kolo, za vodou a to všechno zároveň i s dětskama, no tak v novém díle podcastu Jana a výlety na míru se podíváte na Lipno, které nabízí skvělé cyklotrasy a taky parádní koupačku. No Jana Knížková s Mírou Michálkem vám doporučí takové ty nenáročné cyklostezky, výlety do Frimburku a taky, když už teda budete mít sebou ty děti, zajímavé atrakce pro děcka.
1: Ve Frimburku si můžete užít taky mraky zábavných trailů na kololesem a pozor, některé
2: na
1: z nich...
2: Kololesem.
1: Na kololesem. A některý z nich jsou právě jednoduchý, takže zvládnou i děti. I když...
2: to nemají kolo.
1: I když je k tomu dopsaná zábavná věta, jo? Jakože kačenka jde celou dobu v bačkůrkách, tak...
2: Máme tady krásnou cyklotrasu. Na kole to zvládnou i děti, co nemají kolo.
1: Tak prosím tě, je tam dopsáno, jo? Vhodné i pro děti, které už se nebojí jízdy v lehkém terénu a zvládnou bezpečně brzdit.
2: No jasně.
1: Pro ně není problém jet.
2: Ne,
1: pro
2: přesně.
1: Ně je problém brzdit.
2: Na kole, na koloběžce, na lyžích, jo? Děti prostě odmítají brzdit.
0: No jistě, řeč bude taky o oblíbeném Lipno Sport Festivalu. Dozvíte se, co letošní ročník nabízí, no a nesmí chybět taky nabídka oblíbených gastropodniků. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme na Lipno a do krásného okolí právě tady, najdete na tradičních podcastových platformách anebo na našem webu frekvence1.cz.
3: Mobil? Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Podporuje bezpečně na cestě.

Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: Frekvence 1, taky Gwen Stefani a jí No Doubt a Don't Speak. No, tak nějak, přátelé, taky chystá Jeter pro to, aby jsme se společně podívali na pořád aktuální komplikace z D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na trase Praha-Brno po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 10 minut před dopravní nehodou na 11,5 kilometru a zhruba 40 minut před nehodou na 34. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 20 minut. V opačném směru, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. U obou se držíte 10 až 15 minut. U Brna se pak počítá se zdržením okolo 5 minut v obou směrech vlivem silné dopravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1, taky Jennifer Rush. Za minutku bude 1:45, no na silnicích se nám to komplikuje nejenom kolem Benešova, ale taky na D1, to jenom ve směru na Prahu, ale i v tom opačném, i na Brno. Podrobněji se tomu pověnujeme v dopravě hned po zprávách a do té doby ještě skupina Jelen, budou i Roxette, anebo Alexandra Burke.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: Goldberg, jak jsem sliboval, tak jsem taky dodal. A do další hodiny, já už mám nabito, tak si můžeme dát třeba Dido. Přihodím je lehce rozebíratelné spoje, to jsou šrouby a matice. Jinak taky učivo základní školy technických prací 5. ročníku a bude Elton John. Tak přesně s takovou muzikou můžete počítat na frekvenci 1 hned po zprávách, ano.
1: I letos v rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: 100 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Šmídovou.
5: Dobré odpoledne. Strážka vlaku s autem zastavila provoz na trati do Kostelce. Kanoista Fuxa slaví další úspěch. Milion lidí v Číně utíká před tajfunem. Strážka vlaku s autem dnes zastavila provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě u Batelova utrpěl lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice. Každoročně v kempech po celém Česku řeší stovky krádeží. Policie proto varuje a radí mít cenné věci stále u sebe nebo v trezorech. Falešný pocit bezpečí u lidí budí také zamknuté auto, které ale zloděj otevře a odnese si z něj věci během pár minut. V Pardubicích je teď nejžhavějším tématem obtěžování žen v městské hromadné dopravě. Policii se ozývají další a další oběti.
6: Případem se policie začala zabývat minulý měsíc a po jeho zveřejnění se hlásily další ženy. Z původních 2 obětí tak jejich zástup stále roste. Mezitím kriminalisté s místní znalostí našli pravděpodobného pachatele, kterého dobře znají. Teď je jen otázkou, jestli má všechny incidenty na svědomí jen on, nebo je agresorů víc. Hlášené střety byly zatím většinou při jízdě ze zastávky Krajský úřad náměstí Republiky a na Masarykově náměstí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Čínské úřady evakuovaly více než 900 tisíc lidí před příchodem tajfunu Bavi. Ten podle předpovědí v neděli zasáhne východočínské město Wenchou s 10 miliony obyvatel. Už předtím Bavi přinesl vydatné deště a silný vítr na japonské souostroví Sakishima a minul sever Tajvanu. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuxa se dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Odpoledne máme většinou jasné až polojasné. Přechodně může být oblačno a teploty stoupají postupně nahoru. Vystoupají na 25 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A s velkým zdržením stále počítejte na D1.
7: Na trase Praha-Brno po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 3/4 hodiny ve vícero rozkouskovaných kolonách, které se vytvořily mezi 10. až 41. kilometrem vlivem silné dopravy, dopravního omezení a nehody na 20. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 10 minut. V opačném směru dálnice D1, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. V těchto místech se dohromady popojíždí v koloně asi 45 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: prosím tě, měla jsi někdy profil na Seznamce?
1: Ne.
0: Nevíš?
1: Mm-mm, vůbec.
0: Tak já jsem se tady v tom trošičku jako tady v tomhletom článku do toho ponořil.
1: Ano, a našel jsi v tom, jo?
0: Nenašel, nemám profil na Seznamce, ale je tady docela jako zvláštní, nechci říkat, že to je jako taková takový bizárek,
1: ano.
0: Co některý lidi jako by na té Seznamce vyhledávají a mají tam jednu kolonku sádraři. Slyšela jsi o tom někdy?
1: Sádraři?
0: No, jako ty, co mají, nebo preferují někoho, co má něco v sádře.
1: Jo, tak, ale to je třeba na 3 týdny jenom, ne?
0: No, ale aspoň něco, oni si tohle to jakože... jako když máš zlomenou ruku, jasný, máš sádru. Ale to bys nevěřila, jak někdo ze sádrou stoupne u toho druhého jakože v ceně.
1: Tak mu tam něco namalujeme.
0: A... No ono nejde úplně o tu malůvku. No já vám to vysvětlím, to budete
1: to
0: koukat.
1: To nerozumím. To nejlepší z muziky.

0: Marky na frekvenci 1. Chystáme je činasky, ale teď se pojďme podívat, na co se nachystat, pokud natrefíte na seznamce na takzvané sádraře. Zachovejte paniku, nejde o žádnou zvrácenost se sexuálním podtextem, jedná se o vlastně jedince, kteří se rádi o někoho starají, o někoho, kdo má něco v sádře. Takže pokud jste domů třeba zvyklí na neustále obletování od rodičů na takzvaný mama hotel a rádi byste v tomto full servisu pokračovali i v dospělosti, je potřeba si najít sádraře, ale jestli máte strach z toho, že byste si museli tak nějak jako pořád něco lámat, není potřeba. On ten sádraž si totiž svůj objekt zájmu taky do té sádry rád zabalí. Takže úplně jenom stačí, aby vám nohu zasádroval od kotníku až po zadek, vy jste tím lehce znehybněni, no ale ten full service, který kolem toho budete mít, no tak to je k nezaplacení. A kolik stojí pytliček sádry? To je zapakatel.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.

0: Půl druhé na frekvenci 1, tak je Elton John. Pojďme se podívat na D1. Tady se nám nedaří.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na trase Praha-Brno po dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 3/4 hodiny ve vícero rozkouskovaných kolonách, které se vytvořily mezi 10. až 41. kilometrem vlivem silné dopravy, dopravního omezení a nehody na 20. kilometru. Na 128. kilometru je uzavřený levý jízdní pruh kvůli údržbě a tady se nabírá okolo 10 minut. V opačném směru dálnice D1, tedy ve směru na Prahu, je dopravní omezení na 123. a 119. kilometru. V těchto místech se dohromady po pojíždí v koloně asi 45 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: to, jak to vypadá ve Zlíně při hašení haly 34.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Ať už fandíš
0: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: A Lucie Šmídová.
5: Dobré odpoledne. Hasiči ve Zlíně dál chladí trosky vyhořelé budovy. Policie osvobodila rukojmí v berlínském supermarketu. Přes hodinu se zdržíte v kolonách na D1 z Prahy na Brno. Hasiči ve Zlíně třetím dnem zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském továrním areálu. Snížili ale už své nasazení. Na místě zůstává od dnešního rána 6 jednotek, což je polovina proti jejich počtu v noci na dnešek. Hasiče stále chladí sutiny budovy. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví stanoví, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou. Návrh v pondělí projedná vláda. Cílem je zajistit zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody. Meziroční inflace v Česku letos v červnu klesla na 1,5%, z květnových více než 2%, a to hlavně díky levnějším potravinám. Frekvenci 1 to řekla ekonom Petr Dufek.
6: Za nízkou inflaci vděčíme především levnějším potravinám. I v červnu totiž pokračovalo zlevňování masa, mléčných výrobků a ovoce. Připlácíme si naproti tomu za bydlení, protože je nájemné na meziročně vzrostlo o téměř 6%. A co bude dál? Na podzim se inflace vrátí nejspíše nad dvojku a na přelomu roku se můžeme dočkat dokonce 3% inflace.
5: Německá policie po zhruba 11-hodinovém zásahu osvobodila ženu, kterou od pátečního večera držel jako rukojmí muž v supermarketu na jihu Berlína. Pachatele zadržela speciální jednotka. Žena utrpěla šok a je v péči záchranářů. Únosce během zásahu vznesl několik různých požadavků. Jejich obsah ani motiv jeho jednání ale úřady nezveřejnily. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě se utkají devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci už v 17 hodin. Obě usilují o první grandslamový titul.
0: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dneska máme většinou jasno až polojasno, během odpoledne může být i oblačno a teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: A se stále větším zdržením počítejte na D1.
7: S více než hodinovým zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi Měřínem až Velkým Beranovem od 126. po 119. kilometr. Důvodem jsou práce na vozovce v pravém jízdním pruhu. Práce na vozovce v pravém jízdním pruhu nám také komplikují plynulý provoz na dálnici D8, kde budete popojíždět okolo 30 minut mezi Panenskými Břežany až po Zdiby. Na dálnici D8 ve směru na Turnov se zdržíte okolo 15 minut u Staré Boleslavy od 10. po 14. kilometr. A 15 minut necháte na dálnici D5 na trase Rozvadov-Plzeň mezi 110. až 105. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: bez změny. Nakonec osvědčilo se, hele, já bych tím nehejbal.
1: Dobře, necháme to tak.
0: Nepokazí. No, ale co jsem chtěl říct, my už jsme totiž nakousli celou tu naši šňůru radiokempu, a to Rožnovým pod Rahoštěm,
1: ano,
0: kde vystoupil opět Radeček Trio. No přátelé, pokud jste tam nebyli, velká škoda, opravdu velká škoda, byl to sukces, jak říkají cirkusáci a divadelníci. No a my si to tak trošičku malinko připomeneme. Ondra Kubala, který tam vysílá, no, ještě s Verčou Elhotovou, on z toho udělal z toho živáku takový krásný sestřih a říkal, mě to musíš pustit, hele, tam ta atmosféra, to tam z toho vodka pává přímo. Říkal, tak zase na druhou stranu, když už si s tím dal tu práci, kluk jeden šikovná, aby jsme si to nepustili a nepřipomněli, ne?
1: Tak si to připomeneme a budeme se těšit na Lipno už tuhle středu.
0: Ježiš, to bude paráda.
2: To nejlepší z muziky a Marek.

0: pojďme tak nějak připomenout a nastínit pro ty, kteří s námi nebyli na další nebo na prvním radiokempu v Rožnově pod Radhoštěm, jak to vypadalo, když zahráli opět Radeček Trio a zahráli jejich legendární Hory.
1: Máte rádi Hory? Cože? Neslyšel jsem. Máte rádi Hory? My taky. Nám taky nic jiného nezbývá, než je milovat.

0: Děkujeme moc, Horálové. Děkujem.
1: Mobil? Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Rychlovka. Na frekvenci 1. Kdy?

0: Frekvenci jedna lehce před půl třetí, také Brian May. No a než si dáme Europa Taylor Swift, tak se podíváme na silnice. Komplikace ještě pořád hlásí D1.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: S více než hodinovým zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi Měřínem až Velkým Beranovem od 126. po 119. kilometr. Důvodem jsou práce na vozovce v pravém jízdním pruhu. Práce na vozovce v pravém jízdním pruhu nám také komplikují plynulý provoz na dálnici D8, kde budete popojíždět okolo 30 minut mezi Panenskými Břežany až po Zdiby. Na dálnici D8 ve směru na Turnov se zdržíte okolo 15 minut u Staré Boleslavy od 10. po 14. kilometr. A 15 minut necháte na dálnici D5 na trase Rozvadov-Plzeň mezi 110. až 105. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: čtvrtě na tři. No pomalu listě v redakci chystáme zprávy a taky kontrolu silničních tahů, protože se nám to komplikuje znova a zase na D1.
1: Rychlost, adrenalin, smyky

0: a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Podporuje bezpečně na cestě.
2: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ale taky Lucie Šmídová se zprávami.
2: Dobré odpoledne. V Česku je stále větší sucho. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. A kolony jsou teď také na D1, D8 a D10. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ně vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už dnes navíc přestaly jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Na hřebeny Krkonoš se v letošní letní sezóně opět vrátily hlídky strážců Národního parku na koních. Turisté se s nimi mohou potkat v nejvíce navštěvovaných partií hor, například u Pramene Labe. Hlídkování na koních správa parku poprvé zavedla v roce 2012. Ministerstvu dopravy se nelíbí postup Pardubického kraje. Konkrétně jde o stavbu obchvatu České Třebové.
3: Kraj totiž schválil pouze část obchvatu bez druhé poloviny, obchvatu Třebovice. Ministerstvo má teď podezření na použití takzvané salámové metody. Tak se nazývá účelové obcházení zákona rozdělením záměru na menší úseky. Vliv na životní prostředí se tak posuzuje jen na dílčí úseky a nikdo pak stavbu nebere jako celek. Projít tak mohou projekty, které by jako celek razítko rozhodně nedostaly. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: V noci na zítřek se rozhodne o tom, kdo doplní na fotbalové mistrovství světa první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 23 hodin nastoupí Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
2: Máme většinou slunečné odpoledne, jasno až polojasno by mělo být až do večera, jen přechodně oblačno a k tomu teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: V kolonách se zdržíte na D1, D8 a D10.
5: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Brno-Praha, počítejte s velkým zdržením okolo 3/4 hodiny mezi Měřínem až Velkým Beranovem. Důvodem jsou práce na vozovce, které uzavřely pravý jízdní pruh. Popojíždět v menší koloně budete také na dálnici D10 při výjezdu z Prahy ve směru na Turnov u Staré Boleslavy od 10. po 14. kilometr. A na dálnici D8 při příjezdu do Prahy počítejte s 20-minutovým zdržením. Do kolony najdete u Odolané vody a popojíždět budete až po exit z Diby. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A také po 15. hodině víkendové odpoledne na Frekvenci 1 v plném proudu a v plné síle je tady taky Mára Malášek.
6: Tady se jasně ukazuje pěkné odpoledne všem, hlavně co teda sedí za volantem, že ta D1 se je sjízdná jenom ráno a později z večer.
2: No,
6: jako přes
2: když
6: den,
2: máš kliku.
6: Přes den, ano, ano. Ježišmarja, když máš kliku. Přes den nehodící se škrtněte. No, přátelé, pojďme se společně podívat na to, jak se lépe vyspat, protože teď, jak jsi říkala ve zprávách, vlna beder bude zase následovat.
2: Ano.
6: Takže pokud to blbě snášíte, hlavně přes noc, je dobrý možná tomu jít tak trošičku naproti, jak říkají Slováci, ústrety, a to tím, co nejíst.
2: Jo, co nejíst.
6: Aby tě hlavně ještě třeba jídlo nerozkopalo, víš?
2: Jo, takhle, já mám totiž novýho plyšáka studenýho na noc.
6: Ale prosím tě.
2: No, vezmeš si takovou tu chladivou věc
6: ano,
2: z mrazáku,
6: ano.
2: Ten gel smrzlej, zabalíš si ho do zabalíš ho do něčeho, do nějakého hadru, ručníku, něčeho a obejmeš a usínáš.
6: A takhle se k němu tiskneš celou noc, dokud se to neohřeje.
2: A spíš.
6: Hezké. Panečku, ty máš choutky, ale...
4: To nejlepší z muziky
0: a Marek Malášek.
7: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

toho nejlepšího při sobotním vysílání Frekvence 1 taky Madonna máme 15:45. No já jsem sliboval, že se podíváme na to, co si je dát předtím, abyste se dobře vyspali, protože čekají nás docela horké dny, tak kromě toho, že už asi spíte jenom pod povlakem, protože peřina je uložena pro nějaké normálnější noci, aspoň teda teplotně, tak jak si teda nerozhodit to spaní jídlem? Tak přátelé, pokud si rádi potrpíte na nějaké pálivé kuchyni v tom případě, nebo indické kuchyni v tom případě, dejte si radši na oběd, protože přes tu noc, no, aby vám to nerozhodilo žaludek, tak to stejně bych se asi podle odborníků měl vyhnout pomerančům a grapefruitům, aby vám taky nepodráždili 12 terník. K tomu taky vynechejte smažené kuře anebo řízky.

0: I Won't Feel a Maggie Reilly. No a pokud právě teď sedíte za volantem na D1, to jste měli si vymyslet lepší program na sobotní odpoledne. Tady to je, přátelé, tak na zásek minimálně 3/4 hodinový.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Brno-Praha, počítejte s velkým zdržením okolo 3/4 hodiny mezi Měřínem až Velkým Beranovem. Důvodem jsou práce na vozovce, které uzavřely pravý jízdní pruh. Popojíždět v menší koloně budete také na dálnici D10 při výjezdu z Prahy ve směru na Turnov u Staré Boleslavy od 10. po 14. kilometr. A na dálnici D8 při příjezdu do Prahy počítejte s 20-minutovým zdržením, do kolony najdete u Odolané vody a popojíždět budete až po exit z Diby. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Žiješ na kolích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Už máte plány na zítřek? No my ano. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech po celém Česku. Náš kolega Ondra totiž vyráží za vámi do terénu. Tuhle neděli má namířeno do ráje vodáků do Zlaté koruny na Vltavě. No a samozřejmě nepřijede s prázdnou. Pro prvního z vás, který bude mít poukaz na nákup produktů značky Dr. Max, a to v hodnotě 1 000 korun. No a pro další příchozí potom taky takovou tu typickou letní výbavu od doktora Maxe k vyzkoušení, opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti, to se docela hodí, no a další praktické pomocníky, kteří o prázdninách zkrátka dobře přijdou vhod, tak poslouchejte zítra ráno Frekvenci 1 a zjistěte, kdy a kde přesně můžete Ondru potkat. Partnerem soutěže je doktor Max, vybavení na léto. V lékárnách doktor Max se samozřejmě dozvíte, jak všechny tyto věci zmíněné používat, a i jedno, jestli vyrážíte na dovolenou k vodě, na festival, nebo zkrátka jen tak s rodinou na chatu. V lékárnách doktor Max vám navíc ještě taky odborně poradí. Více informací najdete na www.drmax.cz/zdravé léto.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Klasiky Ranger. Tak to je dobrý nástřel, ne, Luci?
1: Úžasný. No. To bude nadupaná hodinka.
0: Já jsem ještě
1: tvoje informace k tomu.
0: Já k tomu nic říkat nebudu. Ta muzika mluví za všechno.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Šmídovou.
1: Hezké odpoledne. Starší byty zdražily. Milion lidí v Číně utíká před tajfunem. Provoz komplikují nehody na D5, D2 a D1. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Každoročně v kempech po celém Česku řeší stovky krádeží. Policie proto varuje a radí mít cenné věci stále u sebe nebo v trezorech. Falešný pocit bezpečí u lidí budí také zamknuté auto, které ale zloděj otevře a odnese si z něj věci během pár minut. Jídla a výrobky z Meruněk, řemeslný trh, ale také mimořádné otevření zámku. Dnes nabízel program 11. ročníku Meruňko braní v Židlochovicích. Letos byla ale horší úroda, řekl to starosta Židlochovic Jan Vitula.
3: Čerstvé mruňky na mruňkobraní určitě k dostání budou. Vzhledem k letošní špatné úrodě však půjde pouze o omezené množství. Spíše na ochutnání, než aby si někdo odvezl celé bedny.
1: Čínské úřady evakuovaly více než 900 tisíc lidí před příchodem tajfunu na Bavi. Ten podle předpovědi v neděli zasáhne východočínské město Wenzhou z 10 miliony obyvatel. Už předtím Bavi přinesl vydatné deště a silný vítr na japonské souostroví Sakishima a minul sever Tajvanu. Fotbalisté Bohemians 1905 utrpěli v přípravném utkání na soustředění v Polsku debakl 0-4 s Lechem. Baník Ostrava tamtéž remizoval s Vislou 2-2. Mladá Boleslav porazila druholigové Táborsko 3-0.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne od severovýchodu oblačnost přechodně přibude. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost, a to zejména na východě a severovýchodě, občas s deštěm nebo přeháňkami. Ale teploty opět vysoko, 24 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Nehody komplikují provoz na D1, D2 a D5.
4: Pokud pojedete po dálnici D5 ve směru do Prahy, spozorněte na 32. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Další dopravní nehoda nám komplikuje plynulý provoz na dálnici D2 ve směru na Bratislavu na 10. kilometru. Zde havarovala dvě osobní vozidla v pravém jízdním pruhu. A na dálnici D1 na trase Praha-Brno spozorněte na 105. kilometru. V levém jízdním pruhu se vyšetřuje dopravní nehoda třech osobních vozidel a na 123. kilometru havarovalo osobní vozidlo s nákladním. Kolonu očekávejte na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi Měřínem až Velkým Beranovem. Zde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh a zdržení je více než jednu hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: náš další radiokemp, který nás čeká
1: ve středu,
0: takže příští týden, abych to nezmastil. A tentokrát to bude. Pojedeš taky?
1: Pojedu taky.
0: A už víš kam?
1: Vím kam. Kam můžu to říct?
0: To můžeš.
1: Ty mi potom vynadáš, že jsem to prozradila.
0: Ne, to dělá Láďa. On opravdu ne, já se ho zeptám, aniž bychom se dovolili. On propálí úplně celý vstup.
1: Jo, dobře, takže teď to je po mně vyžadováno. Ve středu se na vás těšíme na Lipně.
0: Na Lipně, ale kdo tam zahraje? A to si necháme do toho vstupu.
2: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: Frekvenci 1, taky Erasure, ta nejlepší muzika, kdy máme 4:45. No já jsem sliboval, že se společně podíváme na to, kam vyrazíme na další kemp. No tak přátelé, první letošní radio kemp v Rožnově pod Radouštěm, ten už máme za sebou. Bylo to, myslím si, že vydařený. No a teď už nás čeká další. Ve středu 15. července v kempingu Lipno Modřín, tak se za námi zastavte podívat se na to, jak vlastně vzniká takové živé vysílání Frekvence 1. O 14 hodin se na vás těší Lubka Ponížilová a Míra Michálek a taky Tomáš Fíla jako streetman, neunavný to člověk, který se neunaví ani po 19. hodině, kdy bude hrát pokáč, no a vytáhne svoje největší hity, to Tomáš bude ještě pořád při chuti, no a pak už společně jenom zapálíme taky táborák, nařežeme špekáčky, samo sebou budou i kelímky štěstí, velmi oblíbené, no a večer to Tomáš bude mít ještě pořád hromadu síly, pak ještě odstartuje taky afterparty, nedílnou součást našich radiokempů, takže ještě jednou těším se 15. července kemping Lipno Modřín. Tak se vidíme.
1: Letní výběr v Kaufland.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Yeah!

0: Kdy komplikace ještě pořád svírají D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pokud pojedete po dálnici D5 ve směru do Prahy, spozorněte na 32. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Další dopravní nehoda nám komplikuje plynulý provoz na dálnici D2 ve směru na Bratislavu na 10. kilometru. Zde havarovala dvě osobní vozidla v pravém jízdním pruhu. A na dálnici D1 na trase Praha-Brno spozorněte na 105. kilometru. V levém jízdním pruhu se vyšetřuje dopravní nehoda třech osobních vozidel a na 123. kilometru havarovalo osobní vozidlo s nákladním. Kolonu očekávejte na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi Měřínem až Velkým Beranovem. Zde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh a zdržení je více než jednu hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1, taky No Mercy, no a bude jet Sheeran, Tomáš Klus anebo Saš, no a ono to tak akorát vyjde do celé, kdy se společně podíváme na to, jak to vypadá ve Zlíně s hašením.
1: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Podporuje bezpečně na cestě.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to při steku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez svých gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou.

0: Nebo jsem to řekl špatně, Lucie?
1: Ne, dobrý, pořádku.
0: Pořád je to krasavica.
2: Mm-hmm. Bez. 15 hodin. Frekvence 1, zprávy.
0: Zprávy s Lucí Šmídovou.
3: Dobré odpoledne. Z obecného ohrožení vyšetřují požár propojky plynu. Začíná české wimbledonské finále. A půlhodinová kolona je na D1 z Prahy na Brno. Policisté případ požáru propojky plynu v Českých Budějovicích vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na Zátkově nábřeží hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu se blíží k závěru. Slavnostní zakončení proběhne tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde po 6. odpoledne předají ceny vítězům. Náměstí v Telči dnes zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu autu bylo 120 let. Potvrdil to jeden z organizátorů Aleš Vimr.
4: Jsou to auta z celého světa, takže tady budou samozřejmě český ajerovky, pragovky, tatrovky, pak tady máme nějaký francouzský vozy, velice zajímavý, spoustu amerických autíček. Nejstarší vozidlo je 1906. To jsou opravdu ty počátky opravdového automobilismu.
3: Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie. A právě teď startuje ve Wimbledonu první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě na centrálním dvorci proti sobě nastupují 9. Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Obě usilují o první grandslamový titul.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty stejné jako dnes 24 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A zdržíte se kde jinde než na D1.
5: Na dálnici D1 počítejte s kolonou asi na půl hodiny před dopravním omezením na 128. kilometru ve směru na Brno. V opačném směru se v těchto místech zdržíte okolo 1 hodiny z důvodu prací na silnici na 119. kilometru ve směru na Prahu. Na dálnici D5 se přibržďuje před dopravní nehodou na 31. kilometru ve směru na Prahu. Ztratíte tady okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A také po 17. hodině pokračuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: Ty jsi říkala, že se blíží opět vlna veder.
1: Ano.
0: Jakou barvu má, Luci, tvoje auto?
1: Stříbrnou.
0: Stříbrnou? Víš, kolik je v něm stupňů?
1: Hodně velký horko. Asi 100.
0: To ne, to zase jako zachovej paniku.
1: Tak se cítím. Mně nefunguje klimatizace, tak jo, věř mi.
0: Bobby. Ježiš, a bokínko stáhnout můžeš?
1: Jo, to už, ale měla jsem,
0: taky počkej, to nešlo.
1: Měla jsem období, kdy nešlo ani jedno.
0: Ani jedno
1: ani klimatizace, okínek. Ani okýnko.
0: Přátelé, kamarádi, tady aspoň vidíte, jaká je Lucie.
1: A
0: opravdu
1: přesto jako, jsem přijela,
0: přesně
1: jsem
0: tak
1: za tebou.
0: Zdatnej, trvalej kus,
1: ano.
0: Všechno toto snese.
1: Jo.
0: Sakra, ty musíš mít chlapů, to je neuvěřitelné.
6: To nejlepší z muziky.

0: Čtvrt na šesta na frekvenci jedna, jenom ta nejlepší muzika, nakonec to potvrdí Poetika nebo Katy Perry a Cher. Ale já jsem slíbil na začátku hodiny, že se společně podíváme na teploty, které se můžou vyšplhat ve vašem autě, ať už máte tu či onu barvu. Pojďme začít pěkně od toho nejstudenějšího. Takže pokud máte bílé auto a praží vám na váš vůz slunce docela intenzivně, 43 stupňů, což se dá ještě snést. Modré auto 48, žlutý auto, byť je to teda jako s podivem, tak 50 stupňů Celsia. Červené auto 52, stejně tak se k tomu váže i zelené auto. Hnědý auto 58 stupňů, no a samozřejmě tomu celému vévodí černé auto a to je 62 stupňů Celsia. Takže pokud máte víc možností vybrat si vůz, který máte doma v garáži, ve vašem případě já bych raději volil kabriolet.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová pečeně kilo a Madeta jeho české mléko polotučné za 8,90 do 14. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Frekvenci 1, jak říkají zlí jazykové, královna plastik o půl šesté, šer, no a pojďme se podívat taky na matku našich dálnic. Na D1, ano.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak tady se daří?
2: Na dálnici D1 počítejte s kolonou asi na půl hodiny před dopravním omezením na 128. kilometru ve směru na Brno. V opačném směru se v těchto místech zdržíte okolo 1 hodiny z důvodu prací na silnici na 119. kilometru ve směru na Prahu. Na dálnici D5 se přibržuje před dopravní nehodou na 31. kilometru ve směru na Prahu. Ztratíte tady okolo 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: frekvenci 1.90 jako víno MC Sara The Real McCoy. No a se společně s Luckou Šmídovou pustíme do dalších čerstvých zpráv, kontrolu zítřejšího počasí a taky aktuálního stavu na silnicích. Tak stíháme ještě Leony, budou Roxette a možná to vyjde i na kamufláž.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Rychlost, adrenalin, smyky a skoky. To je mistrovství světa Supermoto 2026 na autodromu Vysoké Mýto. Přijďte 11. a 12. července fandit nejlepším jezdcům světa a užít si víkend plný motorsportu i zábavy pro děti. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Podporuje bezpečně na cestě.
4: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max. Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Kamufláž a to už právě teď slyšíte moji hudební nabídku do další hodiny, kde si společně dáme Pink, ale stejně tak si vychutnáme i Miraj. Hej, kletní kousek, který vystřídá Espen Lind. No a to by bylo, aby jsme si to neudělali hezký.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Lucí Šmídovou.
3: Hezké odpoledne. Češi chtějí znát platy svých kolegů. Starší byty zdražily. Linda Nosková ve wimbledonském finále zatím vede. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. V červnu měla být přijata směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Po zásahu elektrickým proudem ze sloupu vysokého napětí dnes v Teplicích nad Metují na Náchodsku zemřel 55-letý muž. Podle serveru Novinky.cz šlo o elektrikáře, který na plošině vyjel k vodičům. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Jídla a výrobky z Meruněk, řemeslný trh, ale také mimořádné otevření zámku. Dnes nabízel program 11. ročníku Meruňku braní v Židlochovicích. Letos byla ale horší úroda, řekl to starosta Židlochovic Jan Vitula.
4: Čerstvé mruňky na mruňkobraní určitě k dostání budou. Vzhledem k letošní špatné úrodě však půjde pouze o omezené množství. Spíše na ochutnání, než aby si někdo odvezl celé bedny.
3: Právě teď probíhá ve Wimbledonu první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě na centrálním dvorci proti sobě stojí Linda Nosková a Karolína Muchová. Obě usilují o první grandslamový titul. Zatím vede Linda Nosková 1-0 na sety.
2: Frekvence 1.
5: Počasí.
3: V neděli v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Zdržíte se na D10 a obousměrně na D1.
6: Při výjezdu ven z Prahy po dálnici D1 počítejte s přibržděním asi na 5 minut před dopravní nehodou na 17,5 kilometru. Při pokračování dále na Brno ještě naberete asi 10 minut před dopravním omezením na 128 kilometru. V opačném směru se v těchto místech zdržíte okolo 3/4 hodiny z důvodu prací na silnici na 119. kilometru ve směru na Prahu. A okolo 15 minut se držíte na dálnici D10 ve směru na Prahu, kde probíhá údržba a je blokovaný pravý jízdní pruh na 13,5 kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: A po zprávách pokračuje Mára Malášek.
0: No, máme 11. července.
3: Ano.
0: A myslím si, že by bylo na místě, aby jsme popřáli všem oslavencům.
3: Všechno nejlepší přejeme.
0: Všem.
3: Tak to se dělá.
0: Jo, děláš to úplně přesně tak, jak se to dělá. Akorát mě to překvapilo, že jsi to tam takhle hnedka jako poslala.
3: A tak komu budeme přát?
0: No Olze, Olgám.
3: Olge, Olga, optimista věčnej. Co na tom, jaký je plán? Kolik let ještě tu mám?
0: Jo, ty myslíš Olgu Lounovou.
3: No, a koho myslíš ty?
0: No já jsem teďka...
3: Myslíš hnedka... úplně všechny Olgy.
0: Všechny Olgy, ale teďka, jak vidíš, vzpomněla jsi tu Olgu Lounovou, tak mě tam teda vyskočila jiná písnička.
3: Jaká?
0: Gynekolog amatér.
5: To nejlepší z muziky.
2: A Marek Malášek.

čas se zhasl. To jak život zrychlil znovu.

0: AR a kdyby o to si foto přeci jen s tebou dal, furt lepší, než jet s ním na folklorní festival.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: společně zmapovat a podívat se, kde to skutečně vázne.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Při výjezdu ven z Prahy po dálnici D1 počítejte s přibržděním asi na 5 minut před dopravní nehodou na 17,5 kilometru. Při pokračování dále na Brno ještě naberete asi 10 minut před dopravním omezením na 128 kilometru. V opačném směru se v těchto místech zdržíte okolo 3/4 hodiny z důvodu prací na silnici na 119. kilometru ve směru na Prahu. A okolo 15 minut se zdržíte na dálnici D10 ve směru na Prahu, kde probíhá údržba a je blokovaný pravý jízdní pruh na 13,5 kilometru. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: 19 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Zprávy Lucí Šmídovou.
3: Hezký večer. Obce na Klatovsku protestovaly proti jadernému odpadu. D10 uzavře bourání lávky. V neděli budou teploty stoupat opět k 29 stupňům. Pochodem na Klatovsku dnes lidé opět podpořili protest proti záměru státu umístit do lokality Březový potok hlubinné úložiště jaderného odpadu. Obce jsou jednoznačně proti a podnikají všechny možné kroky, aby se postupu státu bránili. Lokalita Březový potok patří mezi 4 vytipované, které stát určil k dalšímu průzkumu pro vznik jaderného úložiště. Kvůli bourání lávky pro pěší ve Staré Boleslavi bude dnes od 19 hodin obousměrně, tedy právě teď, přerušený provoz na dálnici D10 mezi exity číslo 10 a 14. Demolice by měla začít kolem 9. večer. Obnovení provozu je plánované v neděli kolem 9. ráno. Řidiči pojedou při uzavírce po objízdných trasách. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu je u konce. Slavnostní zakončení probíhá tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde předávají ceny vítězům. Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami dnes platí ve čtvrtině evropského území Francie.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Zítra v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Stále se zdržíte na D1 a D10.
4: Na dálnici D1 na trase Praha-Brno naberete asi 10 minut před dopravním omezením na 128 kilometrů. V opačném směru se v těchto místech zdržíte okolo půl hodiny z důvodu prací na silnici na 119. kilometru. Při pokračování dále na Prahu budete ještě mít dopravní nehodu na 35. a půltém kilometru, u které provoz přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. A okolo 20 minut se zdržíte na dálnici D10 ve směru na Prahu, kde probíhá údržba a je blokovaný pravý jízdní pruh na 13. a půltém kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: Česká hitparáda, frekvence 1.
2: Jana Knížková
0: a Roman Mikeš.
2: Já to teď zkusím německy, jo?
3: No, pojdej.
2: Hitpa, raden, tu mám tuze raden.
3: Tak já to zkusím polsky, jo?
2: Polsky, dobře.
3: Šlo, šuši.
2: To není polský. To jsi dala víc suši, jsi objednala u Vietnamce.
3: Ne, nic, přátelé, my jsme rádi, že jste pustili českou hitparádu. Pojďme si říct na začátek, že vám přejeme pěkný sobotní večer.
2: Ano, a hned na začátku pěkného sobotního večera vám prozradíme, kdože to vypadl. A pro něj to moc pěkný není.
3: Přesně, pro pěkný večer si dáme pěkně hnusnou zprávu.
2: Radek Banga nám vypadl.
3: Ano, je to, prosím vás, z minulého týdne z 10. místa. Desátý byl minule, vypadl nám s písničkou Rozbij mě, tak se učíme.
2: A Patrik Malý, ten se teda vůbec nechytl, ten byl minule typem číslo 2 a toho jste teda taky neposunuli do naší desítky. Tak děkuji, pánové, ale pojďme dál, jakéže typy tady máme. Tady máš papír a...
3: Máme tady typ číslo 1 od kapely Krištof a Dominiky Aladži, Půlnoční hřích.
2: Aladžia
3: se to čte?
2: No, tak je tam Aladžia. I, ano, na konci, abych to jako I-A, jak učet...
3: Já jak tam slyším to Gia, tak mám chuť na gelato.
2: Jo, já mám, Gia to bylo označení Fordu, jako ta nejluxusnější Ford Gia, fakt? Tak to měl nejlepší vybavení.
3: Tak jenom něco málo k téhle písničce, jo. Krištof, my už ji teda hrajeme, takže vy ji znáte, každopádně oznámili nový single Půlnoční hřích, spolupracují právě s Influ,
2: Influ je lepší. Influ je prostě to tak sedí.
5: Já jsem chtěl říct, jsem taková stažená, protože...
2: Má krk, nemůže se pohnout. Už 14 dní se tady točí, jak v takový týden vesměs střediskový.
5: Influencerkou a zpěvačkou Dominik Alagio. Titulní skladba připravovaného alba vyjde 4. To už se stalo. Videoklip taky už vyšel. Je to jinak single o touze, která ne vždy musí být naplněna.
2: Tak to je typ číslo 1 a typ číslo 2, to je Martina Pártlová, Slzy ženy. O tom vám přečteme následující. Je to emotivní single Martiny Pártlové o momentu, kdy pravda vyjde najevo a všechno se začne měnit. Ženské slzy jsou tu jako symbol síly, která dokáže zastavit konflikt, zlomit ego, ukončit mlčení nebo přinést nový život.
5: Aha, písnička Slzy ženy. No, já, když se řekne Martina Pártlová, tak vždycky se mi vybaví věta, si to udělám sama.
2: A máš pravdu, to jsme i zpívali.
5: No, mě hrozně baví. No, ale tohle je novinka, tak si pojďme poslechnout. Pojďme udělat rekapitulaci pro tuto chvíli.
2: Tip číslo 1 pro tento týden je Půlnoční hřích, písnička se tak jmenuje, a je to kapela Krištof s Dominikou Alagio.
5: A tip číslo 2, Slzy ženy od Martiny Pártlové.
0: Česká hitparáda frekvence 1.
1: Tip číslo 1.

0: My jsme se přesunuli na frekvenci 1.
1: Pardon, já se nemůžu vůbec napravit.
0: Neděláme tady nic, počkejte.
1: Já jsem se jenom...
0: Bolí krk.
1: Já jsem se jenom natáhla pro tu šabli.
0: Tak prosím vás, začínáme klasickou desítkou. Posloucháte hitparádu frekvence 1. A na 10. místě se umístil Adam Ďurica.
1: Adam Ďurica s písničkou Iskrý.
0: Iskrý.
1: Prosím vás, Adam Ďurica, už jsme to říkali mnohokrát, řekneme to znovu. Adam Ďurica bude jeden z těch, který s
0: budou
1: námi pojedou.
0: Ano,
1: na Radiokem. Jinak tato písnička Iskrý vznikla v rámci Songwriting Session. To známe, tenhle pojem, my už tady mnohokrát ho použili, nebudem ho vysvětlovat, není to nutný, s českými skladateli Rony Janeček a Jendou Vávrou. Jsou otevřený novým spoluprací, novým lidem, rádi se spojují s někým, kteří dodají hudbě nový rozměr, a to proto, aby nesklouzávali do starých šablon všichni. Každopádně Adam Ďurica je známý, vy ho znáte z, nebo asi nejznámější jeho písnička je Zatancuj si so mnou.
0: Tak to byl Adam
1: nebo
0: Ďurica.
1: Mandolína.
0: A byl tady druhým týdnem hitparádě minule 6. 10. takže se trochu propad.
1: A nebo nelutujem.
0: A já už budu pokračovat dál. Máme tady na 9. místě Mila, nebo Miro Šmajdu.
1: Ty tomu Šmajdu je vždycky nějak...
0: Já totiž, já půjdu asi...
1: Špatně vidíš.
0: Já půjdu k Vočaři.
1: A to byl dneska jako, na Kožní, teda včera.
0: No, včera jsem byl na Kožním, teď
1: tam ti oči nepřeměří.
0: Ne, tam ne. A ještě blbě slyším, tak já se mi to nějak mám takový trojboj.
1: To je orlo.
0: Poslouchejte, 8. týdnem je tady Miro Šmajda, písnička se jmenuje Prší, prší, minule 9. teď zase 9. A jenom k tomu ještě řeknu, že kdybyste to nevěděli, tak Miro Šmajda není jen zpěvák.
1: On je i fotograf.
0: Je to vášnivý cestovatel a profesionální fotograf. Právě tyto světy se protnuly v konceptu EP Moodboard.
1: Dobře.
0: Moodboard, no dobře.
1: Je to prostě čikulka.
0: Je to čikula.
1: Pojďme si udělat rekapitulaci. Na 10. místě
0: tě.
1: Adam Ďurica Iskrý.
0: A 9. místo prší, prší Miro Šmajda. Místo 10.

0: Přátelé, je tady osmička a sedmička a my vám můžeme prozradit, že na osmém místě se nestalo vůbec nic.
1: Mimochodem osmička nahoře vlevo, tam mě docela bere teď, asi mi padá z toho.
0: A ty
1: z toho
0: máš moudráky ještě, jo?
1: Já a jeden mám, který ještě nevyrost. Normálně mě na to koukala, říkala, vy vám ty to máte tady a on ještě nevyrost.
0: Ty jsi jak miminko.
1: Ona už mě ho chtěla vytrhnout a on ještě nevyrost, víš.
0: Dobrý.

0: Seděl naproti.
1: Seděl naproti.
0: To nic. Dobrý. Tak prosím vás, to je 8. místo a na 7. místě Ondřej Ruml. My jsme byli ve Varech, my jsme ho tam potkali.
1: A udělali jste dobře, že jste byli ve Varech, protože Ondřej Ruml, a to mi dělá docela radost, tahle ta písnička je k filmu nějakýmu, že jo?
0: Ano, je to k filmu Bobule Bobulky, což je vlastně pokračování, určitě si viděl Bobule 1, Bobule 2, to je z Vinice.
1: Mně se Bobule dělá tady pod tady mám jednu vlevo a vpravo mám Bobule 2. Takže já vím, o čem mluvím.
0: No, prostě, hele, ta písnička je naprosto fantastická. Mně se teda strašně líbí. Mě jako obecně baví Ondřej Ruml.
1: On taky,
0: je vysoký, hubenej, inteligentní, šikovný.
1: Zpívá jazz a dělá krásný.
0: Máme rádi jazz. To je jiná písnička.
1: Tak to je jiná písnička. Ondřej Ruml je teda na 7. místě. To
0: rekapitulace. 8. místo Civilní obrana Spolu na pořád.
1: 7. místo Ondřej Ruml k Vinohradům.

0: Je tady sobotní hitparáda Rádia Frekvence 1, jsme zhruba tak v půlce.
1: Saturday.
0: To byly Bee Gees.
2: It's a night fever, night fever.
1: Já to nemůžu
0: No, oni zpívali, to byla hezká.
1: Oni měli vysoký hlásky, to je pravda. Jak se řekne anglicky hit paráda?
0: No já bych řekl jako, máš dvě možnosti, buď to řekneš jako hit paráda.
1: Ne, myslím anglicky.
0: Anglicky, jo. Anglicky.
1: To je nějaká chart. Music chart.
0: Club zone chart.
1: Tak, pojďme si říct, že na šestém místě je
0: tady, no.
1: Charles a Celeste. Pro tuhle ženu, novinka z minulého týdne, líbila se vám. Jinak Celeste a Charles, je to desetičlenná pražská kapela, nebo asi spíš Celeste and Charles, nebo?
0: Můžeš to takhle dát taky, no.
1: Můžu taky, tak. Každopádně hrají chili pop s českými texty.
0: Chili pop. Takže chili, to bude česky. Čekáme. Je to my, ne, počkej.
1: Je takhle, kdybych, abys tomu rozuměl, hrají chili pop.
0: Chili pop.
1: Chili pop. Veselé písničky o věcech, které často tak veselé nejsou.
0: Tak to bude trochu ostrý, ne?
1: Tak tuhle tu písničku jsme nasadili jako novinku v minulém týdnu. Vám se líbila, za chvilku ji pošleme.
0: Je to na šestce. Na pětce je Geronimo Post It.
1: Post It.
0: Zase vidíš to, slyšíš tu moji angličtinu.
1: Jako máš to dobrý.
0: Já jsem teď byl na srazu v Kraslicích, co jsme se učili v Amáty kdysi, tak jsme tam byli všichni. Tam je spousta Němců a já jsem tam s nima se snažil mluvit německy. Oni říkali, že mám skvělej přízvuk německý, ale že mi vůbec nerozumí. A to je, takhle to mám se všema jazykama.
1: Ale já taky mám jako lepší přízvuk, než kdyby
0: no jo, rozuměl, přízvuky tak. Ty máme dobře.
1: Tak, prosím vás, dobře. Geronimo Post It z čtvrtý týden v české hitparádě. No a tady je takový propadeček, protože trojka minule, teďka je to pětka.
0: Mimochodem, text skladby vznikl jako upřímná reflexe minulosti. Tady je citace: Geronimo pro nás není jen jméno z historie, je to symbol neskrotného bojovníka, který se nikdy nevzdal, i když stál proti přesile.
1: Rekapitulace: šesté místo Celes and Charles pro tuhle ženu.
0: A páté místo Geronimo Post It.
3: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo šesté.

0: Jana Knížková
1: a Roman Mikeš. Česká
0: hitparáda frekvence 1. Místo páté.
1: Místo páté.
2: Umírám, celý se klepu a

0: máme před sebou, přátelé, tři interprety na čtvrtém místě pro tento týden. Za mě je to velký překvapení, protože Petr Kolář z Olympiky už vlastně jako lízali chvost a teď jsou zase na čtyřce.
1: To je zvláštní.
0: Super.
1: Je to takhle, a mě to mám, já mám radost, když to tohle.
0: Jo, písnička, co je vůbec v nás, už sedmým týdnem, takže určitě všichni víte, znáte, není to písnička úplně nová. Mm. Je to písnička, se kterou...
1: Úplně stará.
0: Úplně stará, ne, to ne, ale já si tam pamatuju rok 1982, že jo?
1: 82, to se narodila.
0: Ne, pardon, 85, pardon.
1: To je tvůj ročník narození.
0: O tři roky později totiž s touhle písničkou vyhráli bratislavskou líru.
1: To byla bratislavská líra.
0: Jo, tak se to čte, jo.
1: Líra, a hej. Aha.
0: A proč se to čte líra, když se to píše liro?
1: No, protože oni nemají čárky. Oni mají takový různý spřešky a mostiky a tak. Oni jsou jiný trošku. Tak, pojďme dál, máme tady píseň.
0: Tak blízko, tak jiný.
1: No, vy. A přitom jsou to bratia. Martyho Banda, druhý rande, na třetím místě, minule byli pátí, teď jsou třetí a jsou po třetí v parádě.
0: Mm-hmm, třetí týden,
1: já myslím, že Martyho Banda je taková jako jistota. Já si nemůžu pomoct. Vždycky, když se řekne Martyho Banda, tak to prostě šlape. A druhý rande je taková lehce ironická písnička o vztazích, očekávání a nekonečnému hledání té pravdy.
0: No přesně. Co se dělá na prvním rande?
1: No tak jako zkoušíš to a ono to nevidí vždycky. První rande nikdy nevidí.
0: A co se dělá na druhém rande?
1: No to už je, to už funguje. Pokud chce,
0: tak
1: je to v pohodě. No.
0: Takže.
1: Hlavně nenaléhat.
0: Na druhém místě, pozor, jsme neřekli to druhé místo, které je důležité, Nicole Votrubová, písnička Jsou dny, šestým týdnem v české hitparádě a Nicole se daří, protože ona je druhá už po druhé, nebo respektive už minulý týden byla druhá a zase je druhá. Ono je to teda, být druhý je možná horší než být třetí, protože, nebo jak to vnímáš? Mně to přijde vlastně jako jaký bolavý být druhej.
1: A to vůbec ne, tak
0: že už se stačilo stříbrala. Hrozně málo a mohl být první a jsi druhej prostě.
1: No já jsem takhle jednou vyhrál ve sportce druhou. A ne, vlastně ne, třetí. A mohlo jsem,
0: tak
1: a stačilo málo.
0: No,
1: a mohl jsem
0: tak.
1: Takhle na to nemůžeš koukat.
0: Uděláme rekapitulaci. Hmm. Na čtvrtém místě Petr Kolář a Olympici, co je vůbec v nás.
1: Třetí místo Martyho Banda, druhý rande.
0: A na dvojce Nicole Votrubová, Jsou dny.
2: Místo čtvrté.

0: Je si pak víte, kdo je na prvním místě, jestli jste počítali a posloucháte nás celou dobu, tu hitparádu, tak víte, že to musí být prostě konec abecedy.
1: No, proč mluvíš takhle monotónně?
0: Že jsi tam houkala ve stejném, víš, ty jsi taky neměnila
1: no,
0: tón.
1: Mně napadlo, že to můžeme přirovnat jako třeba v období Vánoc, většinou na prvním místě je ten, kdo zpívá koledu. A v období léta je na prvním místě ten, kdo...
0: Kdo zpívá koledu.
1: Jo.
0: Bolík.
1: Kdo zpívá od dovolený.
0: Ale já myslím, že
1: je to tak.
0: A teď si představ, kdyby to bylo obráceně, kdyby teď zpívalo o Vánocích.
1: Bylo by to lepší, no.
0: A to jsme tady, a to jsme tady ale měli.
1: Ludka Bílá
0: měla. Pamatuješ si to, no, Vánoční, a jak byle, hele, a jak vyluxovala
1: celou. A vy jiné, a ne, prostě pustit, no, super. Takže Xindl X, prosím vás, Xindl X je na prvním...
0: To se nemenuje, prosím vás, jmenuje se to Dovolená.
1: Na prvním místě s písničkou Dovolená je už po třetí a my gratulujeme, připomínáme, že Xindl X s námi taky pojede na Radiokem. Mrkněte na www.frekvence1.cz, kde se dozvíte víc.
0: Radiokempy. No, pojďme říct, že to je dobrý a vy můžete dál zkoušet své štěstí a posouvat své miláčky v naší hitparádě. Jasně. A to takže dokdy?
1: Do úterý do 12 na www.frekvence1.cz/hitparády, tady se hlasuje, nebo hitparáda, tady se hlasuje. No a dneska je sobota večer.
0: Začínáš zpívat.
1: Je na čase to rozjet pořádně víkend. Zítra je neděle, můžete se léčit.
0: Dobře, pojďme si říct, co nás čeká.
1: Ty pořád říkáš, pojďme si říct zase.
0: Tak, pojďme si neříct.
1: Ne, já už se do toho nepouštím. Ne, jedem domů.
0: Já jsem vařený.
1: Končíme. Vařený, nudelej.
0: Jsi jako vařený, dušenej.
1: Tebe bolej záda. Já prostě se musím hodit do formy.
0: Že se lehni si na břicho.
1: Do beránka.
0: To je stejný, já vám ještě řeknu, jestli na závěr. Když mluvíš o beránku, to jsou Velikonoce, ale to si koupíš formu a použiješ ji jenom jednou za rok. Fakt to jsou vyhozený peníze.
1: No úplně, si musíš počít.
0: Proto se do ní vrhne Janě už dneska, aby se srovnala trochu.
1: Přátelé, mějte se krásně, užijte si sobotní večer a my se těšíme za týden. Loučí se Roman Mikeš.
0: A Jani Knížková. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul vybojovala Linda Nosková. Řidiče čekají v centru hlavního města velké kolony. Z obecného ohrožení vyšetřují požár propojky plynu. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. Skoro 3/4 lidí ví nebo alespoň tuší. V červnu měla být přijatá směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuchsa si dojelo pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Z muziky.
3: Frekvence 1.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood. A v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.
3: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just hope forever's here to stay.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já, je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul slaví Linda Nosková. Češi chtějí znát platy svých kolegů. Starší byty zdražily. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhém finále v kariéře. Policisté případ požáru propojky plynu v Českých Budějovicích vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na Zátkově nábřeží hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali 2 domy. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu je u konce. Slavnostní zakončení proběhlo tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde předali ceny vítězům. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ně vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už v sobotu navíc přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Náměstí v Telči zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu autu bylo 120 let. Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí ve čtvrtině evropského území Francie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul vybojovala Linda Nosková. Řidiče čekají v centru hlavního města velké kolony. Z obecného ohrožení vyšetřují požár propojky plynu. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. Skoro 3/4 lidí ví nebo alespoň tuší. V červnu měla být přijatá směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuchsa si dojalo pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu. Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul slaví Linda Nosková. Češi chtějí znát platy svých kolegů. Starší byty zdražily. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhém finále v kariéře. Policisté případ požáru propojky plynu v Českých Budějovicích vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na Zátkově nábřeží hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali 2 domy. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu je u konce. Slavnostní zakončení proběhlo tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde předali ceny vítězům. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ně vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už v sobotu navíc přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Náměstí v Telči zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu autu bylo 120 let. Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí ve čtvrtině evropského území Francie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy, příjemný poslech, Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul vybojovala Linda Nosková. Řidiče čekají v centru hlavního města velké kolony. Z obecného ohrožení vyšetřují požár propojky plynu. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. Skoro 3/4 lidí ví nebo alespoň tuší. V červnu měla být přijatá směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuchsa si dojelo pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul slaví Linda Nosková. Češi chtějí znát platy svých kolegů. Starší byty zdražily. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhém finále v kariéře. Policisté případ požáru propojky plynu v Českých Budějovicích vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na Zátkově nábřeží hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali 2 domy. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu je u konce. Slavnostní zakončení proběhlo tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde předali ceny vítězům. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ně vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už v sobotu navíc přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Náměstí v Telči zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nabrýskanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu autu bylo 120 let. Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí ve čtvrtině evropského území Francie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy, příjemný poslech, Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul vybojovala Linda Nosková. Řidiče čekají v centru hlavního města velké kolony. Z obecného ohrožení vyšetřují požár propojky plynu. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. Skoro 3/4 lidí ví nebo alespoň tuší. V červnu měla být přijatá směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuchsa si dojelo pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.